0: lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Fajn Rádio.

0: dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Fajn rádio.

0: získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: dostat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Fajn Rádio.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Fajn Rádio.
5: Fajn Rádio.
4: Instagram,
1: YouTube,
4: TikTok.
1: Co je zrovna teď in
5: Fajn Rádio.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Fajn Radio. Poslouchej Fajn online.
7: Přes webovky fajnradio.cz. Fajn.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: V Česku rychle roste počet lidí s majetkem přesahujícím 500 000 000 korun. Za nárůst stojí hlavně investice, podnikání a nemovitosti. V Americe frčí apka, která lidem radí s randěním, například co mají napsat, kdy odepsat a dokonce i jestli už je čas na první pusu. Jejich AI analýza týhle konverzace funguje trošičku jako takovej vztahovej kouč v mobilu. Po úspěchu snímku Bohemian Rhapsody a filmu Michael vzniká další hudební biografie, tentokrát o Ozzym Osbornovi. Jeho syn Jack potvrdil, že scénář je téměř hotový a projekt se posouvá už do výroby. Premiéra se očekává nejdřív v roce 2028.
4: Fine. Morning Boost.

0: Je tu opět Morning Boost, je tu opět 6 hodin raních, je tu opět Wendy, je tu opět Míša. Čau lidi.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno i vám. Je tu opět playlist od našeho dinosaura. Je tu opět rozbitý kávovar, to fakt chcete po ránu. Je tu opět čtvrtek, malý pátek, je tu opět ranní depka, ano. Je tu opět pokus o to, tu depku dát stranou. Je tu opět slovo opět, ano. Kdo spočítá, kolikrát jsem řekl slovo opět, má u mě písničku na přání. Hele, dneska cítím, že to ráno potřebuje jako fakt mega, mega nakopnout. Proto opět nebude hrát Kellyn, ale Mr. DNB. Fox Stevenson, jdeme na to, krásný ráno.

0: Olivia Dean, její Nice to Each Other. Tohle je Morning Bus na Fajnu, 11 minut po 6 hodině. No a dámy a pánové, máme tady dohru s gaučem. Přednedávnem jsem vám řekl, jak jsem se nechal podělat na Facebooku, kde mě teda podělal nějaký týpek, protože jsem chtěl koupit gauč. Šlo teda pouze o 2 kila, jo, ale víte, jak to funguje. Podvodník udělá pár podvodů, podvody se sečtou a pak bude už maximálně podvodník podvádět spoluvězně s jiným spoluvězněm. Já na tohohle grázla prostě podal trestní oznámení, jo? A myslel jsem si, že to tím jako skončí. Ne, mě volal pán z policie, jestli se můžu jako zastavit u nich na stanici, podat svědectví. Já byl jako, že jo, jako můžu, jo? Bude to teda na mě nadměrná socializace, protože si jedu zrovna introvertní období a jediný, kdo na mě může mluvit, je můj pes a výjimečně Wendy, jo? Která teď naštěstí teda nic neříká. Ale protože mám rád jako Kobru 11, tak jsem si řekl, jo, tak já se stavím. A hlavně jsme včera měli v rádiu poradu, takže to by bylo ještě víc lidí, když dáte na miskách vah poradu versus jeden policajt. Měl jsem jasno. No. Řeknu to úplně jednoduše. Všechno špatný může být k něčemu dobrý, protože díky tomu včerejšímu jako, nebo díky tomu, že mi podělal vlastně týpek u policie, jsem se vyhnul poradě a byl naprosto dokonalý. Jo, si jako 2 kila, já bych vysolil vždycky 2 kila, abych se nemusel zúčastnit porady. Ty ne, Wendy?
1: Jo, tak je ode dnešního dne, vždycky, když bude porada, tak já si ty 2 kila vezmu a budu říkat, že máš strašně něco důležitého.
0: Jo, jo, anebo,
1: jo? Nebo to uděláme, business.
0: Klidně, klidně. A nebo třeba můžeme vždycky před poradou swipovat Facebook Marketplace a hledat schválně ty skemry.
1: A pak podávat trestní oznámení.
0: Ježiši, já musím na policii. Takže jako říkám, nakonec vlastně v pohodě, 2 kila už jsem odžil dávno, říkám, všechno špatný pro něco dobrý, a třeba to, že vás jako, nevím, třeba to, že se po ránu budete cítit rozbitý, může být taky dobrý k tomu, že třeba se vás nějaký čípci jako v rádiu budou snažit probudit a pustí vám nějaký hype song.

Imagine Dragons na fajnu, jejich Bones, kolik? 19 minut po 6. hodině. Dámy a pánové, v tuhle tu chvíli tu máme prostor pro to, abychom si řekli, co tu bude hrát za moment. A furt nám někdo píšete, že bychom jako do playlistu měli zakomponovat starší songy, jo? Že to pak je bude jako lepší. Já můžu teďkon s klidem na srdci říct, že se konečně dočkáme. Barbie, let's go party. Nasajte to, tu atmosféru. Tenhle song známe úplně.

0: disco nějaký tlačítko, to z toho hrálo.
1: Mega.
0: Ty chtěl ty kokínka uvnitř.
1: Mega, já třeba, mě to podle mě někdo poslal jako přes Bluetooth. Jakože třeba možný. Ve třetí třídě. A já byl jakože hej, to je banger, kámo.
0: To je možný.
1: Jo, tak tenhle ten banger zamlej okamžik na lepší ráno. Tak všechno nejlepší tomuhle songu. Hezký ráno. To co? A dobrý, jdem na to. Morning Boost. Fajn.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robinzud, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
9: Už zase nejde internet.
10: A Wi-Fi je pomalá.
9: Ne.
11: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
12: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
14: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
15: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
16: Gap. Individual style for every generation.
17: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
18: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
19: Co se tady děje?
20: Co se chystá?
21: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
22: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
21: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
23: Fajn Radio.
24: Back to the hits.
23: Fine.
25: Hiya, Bobby.
26: Hi, Ken.
25: You want to go for a ride?
26: Sure, Ken.
25: Jump in.

Ten nejlepší zrzavý zpěvák na světě. Jinýho totiž neznáme. Ed Sheeran, jeho Bad Habits na fajnu, půl sedmý aktuální čas, my si pojďme říct něco velice, velice random. Random fakta. 7 miliard robotích hovorů obdrží lidstvo měsíčně. Této statistice nepomáhá obzvlášť, nebo spíš napomáhá obzvlášť váš syn, s kterým když mluvíte po telefonu, odpovídá pouze ano, ne, protože už tak ví, že rozhovor s vámi bude na 3 hodiny, zvlášť pokud se jedná o maminku. Robert Pattinson ukradl srdce mnoha dívkám, ale taky během natáčení Batmana přes 150 párů ponožek. No, vzhledem k naší ponožkové situaci, kdy každý ráno hledáme jeden použitelný pár, se mu vůbec nedivíme. I Batman nerad děravý ponožky. Brnění, nebrnění. A Německo hostí mistrovství světa ve vábení jelenů 2026. Lovci z celého světa oživují 800 let starou tradici, což je teda o dost prestižnější tradice než policejní šampionát Prahy 1 u lovci svého opilého vola, ale tradice je třeba dodržovat.

0: Absolutní hudební majstrštejk Daft Punk, jejich Get Lucky na Fajnu, 5:45. No a kdo bude mít štěstí, to se dozvíme už za moment. Čeká nás opět hudební battle. Můj song versus Vendin song. Plus divoká karta Míša. Kdo vyhraje a odejde jako vítěz? A kdo naopak odejde jako loser a bude chodit kanálama? Kdo zdvihne nad hlavu trofej a kdo naopak bude muset uklízet záchody? To se dozvíme už za malý okamžik. Buďte připravený nám zavolat a rozsoudit tenhle hudební battle. Ale do té doby, než se tak stane...
1: Před námi David Guetta, Teddy Swims, Tousenaj, Gong Gong Gong, taky Lady Gaga, Doja, Run Away, no a za chvilku ten rozsudek.
0: Bude to napínavý.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Fizomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá baráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes!
2: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Fajn Rádio. Turn it up, turn it up.

nejlepší z hitparád. All you gotta do is make a little room.

0: Krásné čtvrteční ráno, Lady Gaga, Doči, jejich Runaway. 9 minut před 7 hodinou, dámy a pánové, je tady hudební battle. Battle, kde se utká Wendy, taky Míša a já a utkají se naše songy mezi sebou. Ale budeme potřebovat jednoho z vás, jednoho soudce, kdo rozsoudí, který song vyhraje a který song si nakonec pustíme. Takže 724-634-634, pojďte nám zavolat, pokud chcete být náš soudce a určit vítěze. My vám nebudeme říkat, čí song je čí, aby jsme předešli nějakému nadržování, a stačí zavolat.
1: Pojďme si ale říct, jakoby co kdo vyhraje. Když vyberete náš song, tak co my z toho budeme mít?
0: Jo, že oni to, že posluchači jako vyberou.
1: Ne, jako, no oni vyberou song jednoho z nás, ano. Ale pojďme se domluvit my, že třeba, když vyhraju já, tak vy dva mě zvete na kafe.
0: Tak jo, tak když vyhraju já, tak vy dva mě zvete na mekáč.
1: Ok.
2: Když vyhraju já, tak mě zvete teda zmrzlinu.
0: Ok, ok.
1: Takže, pojďte volat.
0: 724-634-634, potřebujeme jednoho soudce, abyste vybrali song, který si tady pustíme a který vyhraje. Jo, tak jak se máte zatím, lidi? Dobrý, už se dovolá. Nechci to vidět stejně. Dobré ráno, kdo se dovolal?
3: Nazdar, tady Tomáš.
0: Čau, Tome. Tak co, jak se máš?
3: Mám se skvěle.
0: Jdeš do práce?
3: Už dělám dávno.
0: Snídal jsi něco?
3: Jo, zatím ne, čeká tady na mě tvaroh.
0: Dobře, tak jo. Tak k tomu tvarohu nějaký ten song. Tvým úkolem budete vybrat ten, který si pustíme a který vyhraje. Dobře?
3: OK.
0: Tak jo, první možnost zní takto. Blackpink, Selena Gomez, jejich Ice Cream. Koho bys třeba jako typoval na tenhle song? Čí by jako mohl být?
3: Wendy.
0: Dobře, já ti to nebudu prozrazovat zatím. Jdeme dál. Další možnost zní takto. One Direction, jejich Kiss You.
3: Jo, to je tvůj styl.
0: Ok. Proč myslíš?
3: Nevím, zapadl bys do nich.
0: Super. Jo, já jsem takový boyband. Dobře. A poslední možnost zní následovně. 21 Pilots. A je jejich Jumpsuit. Koho bys typoval na tenhle song?
3: No tak zbývá tam poslední, vej?
0: Tak já nevím, třeba ještě to změníš nebo tak. Takže Míšu, jo?
3: Aha, tak ano.
0: Dobře, tak jo. Tome, tvým úkolem je teďkon vybrat song, který si tady za malý okamžik dáme a který vyhraje.
3: Dáme si jedničku.
0: Jedničku? Blackpink, Selena Gomez.
3: Jo, bylo to takový dynamický, ať je to hezky probere.
0: Dobře, tak já ti teďkon můžu odhalit, kdo tenhle song vybral. Může se ozvat ten dotyčný člověk?
2: Budu mít zmrzlinu.
0: Dobře, tak jo. Takže Blackpink, Selena Gomez, jejich Ice Cream za malý okamžik, nebo spíš právě teďko na to jenom hodím. Rychle. Ježiš, nefunguje to tady. Ježiš, teď to taky nefunguje. Dobrý. Jo, už to mám. Dobrý. Tak jo, Tome, měj se krásně. My jdeme teda potom koupit tady Míše zmrzku. A měj se krásně, OK?
3: OK, díky, mějte se, čau.
0: Čau. Jdem na to.

0: když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkarna.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Fajn Rádio. Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
13: Studenti a brigádníci, kteří si chtějí přes léto vydělat, by neměli s hledáním práce čekat. Firmy už teď nabízejí tisíce pozic v gastronomii, hotelnictví, skladech nebo na festivalech a kvůli nedostatku lidí často zvyšují mzdy. Největší zájem je tradičně o brigády v cestovním ruchu nebo na letních akcích. V Polsku vzniká největší hrad postavený v Evropě za posledních 100 let. Projekt má podle neoficiálních informací sloužit jako luxusní hotel pro bohaté investory. Stavba ale čelí silný kritice ekologů, protože vyrostla v chráněné oblasti. Dneska slaví narozeniny několik songů. Například Olivia Rodrigo vydala její Good For You před 4 lety a Aqua vydala její hit Barbie Girl před neuvěřitelnými 29 lety. Fine.
14: Pozor si dejte v Mostě v ulici Slovenského národního povstání, tady je nehoda dvou osobáků, je to naštěstí bez zranění, no a obecně si dejte pozor v Mostě. Nehodu dál hlásíte třeba v ulici Jaroslava Haška v Českých Budějovicích, tady je nehoda nákladního vozidla, nákladák narazil do dopravního značení, je to naštěstí bez zranění, policie jede na místo, nedivím se, kdo má číst ten malý text na doplňkový značce. Každopádně na silnici Tři Úpce Benošov nehoda, je tady neprůjezdný pruh, je tady nákladák s osobákem sobě a policie jede na místo. Tolik k dopravě, teď už Morning Boost.
15: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
16: www.fajnradio.cz.
11: Fajn.

0: Krásné čtvrteční ráno, pokračuje Morning Bush na Fajnu se 7. hodinou. Další hodina naprosto nabitá, čeká nás toho vela.
1: Třeba jako Alex Moranyho Eternity, nebo Sony Fodera, Crystal, jejich My Loving. No a teď už naprosto skvělá věc, Klok Klok, Doria.
0: Hezký ráno, jdeme na to.

0: Alex Warren, jeho Eternity. Vendy, víš, co řeknu?
1: Je mi to úplně jasný.
0: Vendin Miláček na fajnu, 12 minut po 7 hodině. Teďkon vám představíme jiný song. Ten zní takto. Není to z Avatara. Dámy a pánové, tento song budeme mít možnost poprvé slyšet již dnes v přímém přenosu České televize, jelikož Daniel Žižka, autor tady toho songu reprezentující Česko, vystoupí v Eurovizi již dnes večer v 9 hodin. Takže nezbývá, než jen držet palce. My Danielovi velmi držíme palce, jelikož se se jedná o jistýho jako člověka, který v našem pořadu Next Generation občas moderuje. Je to začínající mladý interpret. A jo, jako daří se mu. Tak uvidíme, jak se mu podaří dnes večer. Uvidíme, uslyšíme hlavně. A zítra si poreferujeme. Dneska od 9 hodin na České televizi.

0: Čtvrteční ráno a Mikolas nám dělá společnost. Konkrétně jeho song Ferrari, který dohrál 18 minut po 7 hodině na Fajnu. Dámy a pánové, dnes kašlete na Netflix. Stejně nikdo z nás nechce vybírat film 100 let, který pak stejně stojí za starou bačkoru. A raději vyražme do kina. Ano, čtvrtek znamená, že novinky v kinech právě v tuhle chvíli. A my vám ty novinky za malý okamžik tady na Fajnu přineseme. Řekněme vám, na co případně vyrazit. Tak si na to rozhodně počkejte.
1: No a do té doby naprosto skvělý bangry, třeba Kelin, Sofian Mešmech, jejich pistáci.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11

0: smaženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Fajn Radio.
6: Here we go.
7: Here we go.

0: Kellen, taky Sofiány, jich pistáče na fajnu. Půl osmí, aktuální čas. Dámy a pánové. Hele, dámy a pánové, stejně jako pátek znamená novinky na hudební scéně, tak čtvrtek je tu pro ty filmové a my si ty nový filmy v kinech pojďme představit. První novinka, která tady je a kterou tady máme a která stojí za to teďkon vyrazit do kina, je nový film Kdy se vdáš. To se teďkon neptám Wendy, když by mě to zajímalo, klidně mi můžeš odpovědět.
1: To já nevím.
0: Ale ne, Kdy se vdáš, tak se jmenuje ten film. Je to romantická komedie a je to o holce, která se vůbec, ale vůbec nevyzná v mužích. Kdo jo? Před svýma problémama lívne to, uteče, zdrhne do Chorvatska a v tom Chorvatsku se zaplete do nějakého jako podvodu s obrazem. Zajímavý koncept, možná jsme to už někde viděli, možná ne, ale proč ne? Na takovou oddychovku bych na to klidně vyrazil. Dobrý, co tam máš ty, Wendy?
1: Kdy se rozvedeš?
0: No, to nevím.
1: Ne, tak se jmenuje ten film. Kdyby vám to nedošlo, tak je to pokračování. Netuším, proč udělali dva filmy za raz.
0: To jo, no.
1: Aby vydali jeden, třeba jeden rok, druhý. Každopádně tohle je pokračování toho, kdy se vdáš, protože ona ta slečna našla nějakýho přítele během toho, co měla problém s tím obrazem.
0: Nespojuj.
1: No a je tam svatba.
0: Oh.
1: No a on nějak jako zmizí během té svatby, no a ona se ho vydá hledat do Bulharska.
0: Oh shit. Takže abyste viděli film Kdy se rozvedeš, musíte jít nejdřív na to, kdy se vdáš. Takže třeba jako na víkend plány úplně jako ready, v sobotu na Kdy se vdáš, v neděli na to, kdy se rozvedeš. Pro fančmekry tady máme ještě jeden bonus a to Top Gun. Ano, tenhle ten film, který všichni moc dobře známe a viděli jsme ho možná, film z roku 1986, je opět v kinech. Ano, prostě ho tam prdli, jakože jo, tak se pojďte podívat znova. A já myslím, že to je jako, proč ne, víš co? Top Gun to jako nemrzí, nezamrazí, neskazí nic.
1: Jo, je to top.
0: No tak jo, tohle jste byli. Je to top. To jo, to je, jak je to jen možný, že to je top, když je to Top Gun. Tak jo, tyhle filmové novinky, pojďme dál na ty naše hudební novinky. Sky Newman, FNF, právě jako na fajnou.

0: Dáváte si Morning Bush na fajnu, 3 minuty před 7:45. Offenbach, Norma Jean Martin, jejich Overdrive. No a za chvilku si povíme, proč by jsme nikdo nezvládl chodit v Japonsku do školy. Ne, že by to bylo nějak jako těžší než v Česku. Ten důvod je mnohem jako banálnější. Ale zase je to důvod, který by jsme nezvládli fakt jako podle mě nikdo z nás. Ten důvod si řekneme za malý okamžik, ale do té doby v rámci naší ranní party na fajnu with the MC Beach and Honey Cake at the party. Tak hezké ráno. No, za moment si ten důvod řeknem. Morning Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ. Hernaudětka.cz je prostě sick.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
11: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
10: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
11: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
10: zážitků
11: a zábavy.
10: Táta sviští po okruhu,
11: děti si užívají spolujízdu
10: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
12: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
11: Adrenalinovou jízdu najdete na firmanazážitky.cz.
13: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už ví.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Fajn Rádio.

0: Tate McRae, You Broke Me First, to je peska, která dohrává Etherem Fajnu při čtvrtku, pár minutek do 8 hodiny.
1: Já jsem se začal křičet. Na rovinu. Po tom, co vám teď řekneme, kdo by zvládl v Japonsku navštěvovat základní školu, co školu, střední? Ani v kanclu bychom to nezvládli mít to, co objevila Wendy.
0: Japonsko má takový jako pero, ve kterém přímo je tekutina, ve který plave parazit.
1: What? Jak tam dali toho parazita? Ale spousta otázek.
0: Já vůbec nevím, proč to vůbec udělali.
1: No, je to asi kvůli tomu, aby to jako lidi neukusovali.
0: No, jako to bylo první, co mě napadlo, protože já vždycky všechno okusuju z těch propisek. Jasně. Já se hrozně bojím, že...
1: A to, má to být jako, že to je jako nějaký styl, nebo jako...
0: To je asi, já si myslím, že to je asi nějaký jako styl.
1: Proč bys měl pero s parazitem?
0: jako ti výrobci říkají, že to je jenom vtipnej doplněk. Jo, ale nevím, jako jestli to omylem rozkousneš, nebo se ti to rozbije.
1: No, právě.
0: Jako ono je to docela nebezpečný.
1: Jako nedovedu si představit, že jako ve svých školních letech, kdy chodíme jako na základku, mám pero s parazitem.
0: Víš, jako, co jsem si vzpomněla? Ne. Jaký pera jsme měli my? Já jsem měla takový ty ovocný.
1: Kámo, ty byly nejlepší, ty se nejlíp okusovaly. To jsi měl úplně, úplně hlad na to pero. To jsi chtěl sníst. A když jsem vždycky tady to pero měl, tak jiný mámky říkali svým dětem, ty jsi zase ztratil penál? A mě máma říkala, ty jsi zase snědl penál? Jo, jako, když máš takovýhle ovocný pero, proč ne? Nebo takový to gumovací, to bylo taky fajn, to bylo dobrý. Nebo ještě jsem měl takový to ergonomický úplně, který byl vytvarovaný přesně do tvýho tvaru jako prstů.
0: Jo.
1: To bylo dobrý.
0: Pak byly takový ty tušky ohebný.
1: Tušky ohebný.
0: Mhm, že byly jako z gumy vyloženě, se s tím mohl hrát.
1: To se dobře okusovalo. Ale to jsem moc neměl, jako no. Ale pak ještě takový to třeba tuška, na kterou jsi mohl dát vždycky nějaký jako, nějakou ozdobičku.
0: Myslíš, že si takhle ti Japonci budou říkat za pár let, jakože pamatuješ si na to moje pero s tím parazitem? Jak se mi to rozbilo ve třídě a všichni jsme byli nemocní a leželi jsme společně na áru? Super.
1: Prosím vás, bavíme se opravdu o perech, jako o těch, co píšou, ne o ničím jiném, tak jenom, aby tady nevzniklo nějaký nedorozumění. Ještě ráno.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Fajn Radio.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
7: Dnes zataženo až oblačno, ojediněle se mohou místy objevit i bouřky. No a nejvyšší denní teploty dneska 12 až 16 stupňů Celsia.
5: Jsme online. Online.
8: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
9: Instagram dropnul novinku. Jde o fotky, které po zobrazení nebo nejpozději do 24 hodin zmizí. Uživatelé je navíc nebudou moc ani screenshotnout nebo třeba upravit. Funkce má fungovat hlavně pro sdílení s blízkými přáteli a cílem je podpořit autentičtější obsah bez filtrů a úprav. Některé firmy ve Spojených státech začaly kravám nasazovat VR brýle. Zvířata díky nim místo stájí vidí zelený pastviny, což má podle farmářů snižovat stres a zlepšovat jejich pohodu. První testy naznačují, první semifinále Eurovize má svoje finalisty, a to včetně Izraele, jehož postup znovu vyvolal vlnu kontroverzí kvůli probíhající debatě o jeho účasti. Do finále míří například Švédsko, Finsko nebo Polsko. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí dnes ve druhém semifinále.
10: Jaj, pardon,

Hey yo, 8 hodin. Ty kokos, možná už jsme někteří probuzení, ale možná taky rozhodně ne, a pokud ne, tak nebojte, jdem s tím něco udělat. Před náma další porce hitu, například James Hype, Miguel Rosa, Ferrari, nebo taky Leony, Don't Worry. Kromě toho, tak si řekneme třeba, kde nepožádat přítelkyně o ruku, aby se mohlo docela hodit. Tak hezký ráno, jdem na to.

0: Krásné dobré ráno, splili jste tam na fajnu Leony, její Don't Worry, 7 minut po 8 hodině.
1: V Austrálii byl Fashion Week. Měli to teda akorát venku, nebylo to úplně vevnitř? Bylo to na pláži. Chodilo se po schodech dolů, pak se prošli po té pláži a šli jakoby zpátky. No a mezi nimi se objevil nějaký pán, který úplně nevypadal jako fashion model.
0: OK.
1: Přišel, koukal se kolem sebe, sundal si tričko.
2: To možná zní jako fashion trošku.
1: A na tom mole, který bylo uzavřený kvůli Fashion Weeku, se šel prostě ho koupat.
2: No prostě koupačku, čileček, během toho, co prostě tady probíhala nějaká modní přehlídka. Samozřejmě kamery to zaznamenaly, kamery to zachytily a týpek se stal hvězdou internetu. Prostě všichni ty modelové, co byli v tu chvíli na tom mole a měli předvádět ty nový hadry, tak tenhle týpek všechnu pozornost převrátil na sebe a to na sobě nic neměl. Kámo, tak to chce jako fakt koulem, jako dokázat něco takového na modní přehlídce. Jo, prostě z toho jasně vyplývá, že pojďme se nebrat tak vážně. Celý život nebrat tak vážně. Je to frajer. Já bych tomuhle týpkovi udělal první cenu za ten Fashion Week.
1: Ale možná jakoby tak castingová agentura, která ty modely hledá, by si ho měla vzít jako víš pod svý křídla, když mega. Takhle strnul pozornost.
2: Mega. Balenciaga, jak mu hned zavolá. Balenciaga is calling, víš co. A ještě jak na to koukám, tak tady prostě týpek jde po schodech nahoru, má na sobě ještě, už jako se dokoupal, jde nahoru, má na sobě košily a kolem svýho jako pasu má obmotaný ručník. Takže on jako svým způsobem jako zapadá do toho jako modního. Jako, víš, třeba jako Balenciaga ta vydala jako ručník za nevím kolik milionů korun.
1: No, tak to je jasný.
2: Prostě frajer.
1: Normálně napište mu.
2: Jo. Ozvěte se. My tady máme zpěvačku Raye, která má svoji slavnou písničku Where is my husband. My si ji za malý okamžik pustíme. A já myslím, že jsme toho manžela konečně našli. Že jo?
1: No.
2: Je to on.
1: Úplně.
2: Je to on.
1: Je to tam.
2: Takže nejen Balenciaga, ale i Raye. Volej mu hned teď. Volej. Morning Boost.

Posílám tuto zprávu všem přeživším Autobotům, kteří nalezli útočiště mezi hvězdami. Jsme tady.

Ty kokos! Dnešní ráno jeden teda obrovský bangry. Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe. V tuhle chvíli na fajnu, 18 minut po 8 hodině. Další songy za moment, budou znít ta následovně. Nebo je chybět třeba takový Fastboy Topic, jejich Forget You. Proč ne? Na tenhle song bychom rozhodně neměli zapomenout. Kromě toho, třeba si zaplavat. K tomu nám pomůžou kluci z BTS.

0: Swim. No dobrý, kašlu na to. Každopádně, tyhle songy za moment, kromě toho vám třeba za moment taky řekneme, kde případně nepožádat svoji přítelkyni o ruku. No, tak ať to jenom víte, ať se případně nestane nějaké nedorozumění. Tohle za chvilku. Morning Boost.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření.

0: stavíte nebo rekonstruujete, využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
4: Fajn Radio. Instagram.
5: YouTube.
4: TikTok.
5: Co je zrovna teď in.
4: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn?

0: Takhle zní čtvrteční ráno na Fajnu, takhle zní čtvrteční Morning Bush na Fajnu. Díky kterýmu zní takto, byl třeba song právě Remember Becky Hill a David Guetta. No a dámy a pánové, vzpomeňte si na to, kde vás váš partner požádal o ruku. Nebo se schválně zamyslete nad tím, kde byste partnera chtěli požádat o ruku. Nebo kde byste chtěli, aby vás váš partner požádal o ruku. Je mezi těmi místy, jako třeba na pláži v Karibiku, nebo v luxusním hotelu z wellness, třeba taková pokladna v Tesku. Úplně bych neřekl, ale 100 lidí z toho chutí. Jistý muž požádal svoji přítelkyni o ruku právě u samoobslužných pokladen. Zní to velice bizarně, ale co vy víte, třeba to bylo místo, kde se právě poprvé poznali. Třeba to bylo právě díky máslu v akci. Nebo třeba díky věrnostní kartičce, kterou jeden druhému půjčil právě u těch pokladen, aby nemusel platit Myland, protože když nemáte kartičku do Teska, ani do toho Teska nechoďte. A nebo naopak choďte, protože cesty od tu osudu jsou nevyzpytatelné. Wendy, zvládla bys být požádána ruku v Tesku u pokladen?
1: Ne, ne, jako, já si tam budu markovat okurku a najednou za mnou někdo bude stát, jako vezmeš si mě, tam bude fronta, a nemůžeš nic čekat, jako, že chtějí jít, jako asi ne. Ale kdybych teda si měla vybrat obchod, okay, ve kterým chci být požádaná o ruku, a musí to být teda obchod, tak by to byl nějaký comics shop, protože bych čekala, že něco jako dostanu.
2: Jo, takhle. Ty jdeš na to takhle chytře.
1: Nějakou postavičku nebo Pokémon kartičku.
0: To je dobrý, to je dobrý. Tak když si na to půjdem takhle, tak já počkej, já se zamyslím. Třeba na benzínce. Na benzínce benzín.
1: Víš, jako, benzín.
0: Nosí kartičku na benzín zadarmo. Prosím, prosím. To je dobrý. Hele lidi, 724-634-634. Kde byste chtěli být takhle požádání o ruku? V jakém obchodě vy, kdyby už jste museli být požádáním v obchodě?
1: A mohli byste z toho něco dostat? Třeba, nevím, cestovní kancelář?
0: Dobrý. Tak pojďte dát vědět. 724-634-634. Všechno důležitý

0: Smith, jeho Stargazing, pecka, která dohrála při ránu tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, navzdory tématu, kdy jistý muž požádal přítelkyni o ruku v Tesku, jsme přišli na myšlenku, co kdyby jim jako za toto Tesko něco dalo, že jako udělali takovou jako scénu v jejich obchodě. A co kdyby takovou odměnu dával jakýkoliv jiný obchod, pokud byste žádost o ruku provedli právě u nich. Wendy zmínila obchod s komiksama, s tím, že by dostala nějaký vzácný pokémony, jako svatební dar. Já to vidím na benzínku u mě za barákem. Důvod je úplně jednoduchý. Benzín a nafta je drahá. A na jaký místo, na jaký obchod to vidíte vy, to pojďme zjistit. Takže, máme tady třeba zprávu. Ahoj, není to úplně obchod, ale spíš taková kancelář. Konkrétně realitní kancelář.
0: Tady má někdo za ušima.
1: Někdo vyčurelej. Jo. Jasně, chápeme úplně. Další zpráva třeba. Jo, a jsem muž, ale klidně se nechám požádat ruku od ženy při koupi nějakého krásného domečku. Jo, takhle vy, jasně.
0: A oni je, vy se berete, tak to máte zadarmo.
1: Tak to jo.
0: To, jo.
1: to je divný, tady se nějak všichni nějak teď chtějí brát, jako žádají se furt o ruku u nás takhle na prolítkách, to je zvláštní. Ahoj, ve zlatnictví, ať mu ušetřím nohy. Čau, Lenka ze Žadce. Ahoj, Lenko ze Žadce. Jasně, jasně, jsi hodná, ty kolik chceš ušetřit nohy přítelovi. V Louis Vuitton toužím po jejich kabelce nebo kufru, nebo cestovka, líbánky, a co v České národní bance, zlatá cihlička, bílajk, nebo... Sakra, zmizlo mi to. Nebo v realitce byteček, domeček, nebo pozemeček.
0: Já miluji, jak všichni nejsme nároční. Vlastně,
1: jo, víš, jasně, jako... jasně. Ahoj, ahoj, představ si, že tě partner požádá ruku třeba v prodejně BMW a doufá, že dostaneš auto. Ale dostaneš tu jejich malou maketu autíčka.
0: Ne.
1: No to jsou vyčuraný potom. Oni jsou, to už by byli právě potom jako připravený na tady ty scénáře.
0: Jestli nás neposlouchají.
1: No.
0: Já doufám, že neposlouchají.
1: Ale tady mám ještě zprávu. Kdyby z toho mělo něco kápnout, tak rozhodně bych požádal přítelkyni o ruku v nějakém obchodě s videohrama. Čau, Martin.
0: To je taky dost dobrý.
1: Díky, Martine, za zprávu. To není vůbec špatný nápad. Bohužel podle mě by byl problém tam tu přítelkyni vůbec jako dostat. Aspoň v mém případě.
0: Já se teda spíš bojím, že v dnešní době už by byl problém vůbec jako nějakou videohru, jako víš, prostě ono už to nemá na CDčka většina.
1: Jo, jasně. No to už si zase ne.
0: Pro fajnšmekry, hele, to zbratele.
1: Já to mám rád, jako, že když to mám pevný, víš, jako když mám to CDčko v ruce.
0: Jo, dobře, Fiky.
1: Jsme tak pořád u těch svadeb.
0: To není svatební noc už.
1: Jo, tak všem, co se budete brát nebo budete žádat svoji přítelkyni o ruku nebo přítele o ruku, držíme palce. Třeba z toho něco kápne. Čekaj, ještě tady přišla zpráva. Já bych se takhle vdával klidně 4x za den. Rozvést a znova. No jo. Ahoj, mě by stačila žádost klidně v Mekáči. Jasně. Jo. Tak jdeme dál, Wendy ukazuje čas, tak jdeme dál. Tak držíme palce. Jo. Zatím, další songy za malou kamži. Rudimental Kelly, těch All I Know. Morning Boost.
2: Fajn. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
13: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
14: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
13: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
15: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Fajn Rádio.

0: Hvězda hudebního pořadu Next Generation Rukaily, Pretty on Paper a na fajnu 4 minuty před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Čtvrteční morning boost za náma. Dneska nabitý jak koule v pubertě. Wendy, co tě bavilo nejvíc?
1: Mě nejvíc bavilo, kdybychom se nechali požádat o ruku.
0: Mě taky. To mi se shodne, my se shodne. Dobrý. Mě třeba ještě bavilo to, že jakoby ten song Barbie Girl od Aquy tak slaví dneska 29 let, že jsme si ho mohli pustit. To bylo fajn. To bylo fajn. A taky bylo fajn zjištění, že se říká mrazák a ne mražák.
1: Ej, ale ty už přestaň. Tohle to je každý jeden den. Mražák.
0: No, víte co, to máte ty mrazák.
1: Mražák.
0: Mě to došlo. Víte co, to
1: došlo.
0: Vysílat tady jako s kolegyní v rádiu, to máte jak manželství, jo. A půl věcek se neschodnete prostě. Hezký zbytek dne a zase zítra od 6 do 9. Zítra už je pátek. Bude to dobrý, bude všechno v pohodě. Tak pokračujeme dál, teda my ne, ale za malou okamžik už Andrea Kautská, která dneska přišla včas. Wow.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.

0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
1: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Fajn Radio. Instagram,
10: YouTube,
9: TikTok,
10: co je zrovna teď in.
9: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Fresh.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
12: This is Beyonce.
13: Hey, this is Halsey.
14: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
15: Krásný ráno všem přeju, než společně odstartujeme Music Boost, mrkneme se taky na oblohu. Dneska prosím vás celý den zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháňky, ale během dne bude přeháněk přibývat. No a nejvyšší teploty 12, maximálně 16 stupňů Celsia.
16: Fajn.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej, tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
15: No a 3 minutky po 9 je ve studiu i Míša.
8: V Česku rychle roste počet lidí s majetkem přesahujícím 500 000 000 korun. Za nárůst stojí hlavně investice, podnikání a nemovitosti. V Americe frčí apka, která lidem radí s randěním. Například, co mají napsat, kdy odepsat a dokonce, jestli je už čas na první pusu. Jejich AI analýza konverzace funguje trochu jako vztahový kouč jenom v mobilu. Po úspěchu snímku Bohemian Rhapsody nebo filmu Michael vzniká další hudební biografie, tentokrát o Ozzym Osbornovi. Jeho syn Jack potvrdil, že scénář je téměř hotový a projekt se posouvá už do výroby.
9: Fajn.
15: No a opatrně i na silnicích Jablonec nad Nisou, ulice Sasková, tak tady prosím vás nehoda dvou osobáků, tak opatrně. Taky Český Budějovice, ulice Na Dlouhé Louce, i tady vzniklo nějaký dopravní zácpě kvůli nehodě. No a zdržíte se taky v obci Letovice, a to ulice Borová, tady je odstavený auto. No a Liberec hlásí taky nehodu v ulici Valnštejnská. Tak jezděte pomalu, opatrně a nikam nechvátejte.
17: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz
9: www.fineradio.cz. Fine. Music Boost.

0: pátek s náma, lidičky. Dneska nevím proč, ale mám nějakou dobrou náladu, což už takhle po ránu, jo. To je na mě docela brzo. Ale nedávno jsem četla, že je dobrá nálada nakažlivá, to znamená jediný. Jestli já mám dobrou náladu, tak vy po těch po třech hodinách se mnou Music Boostu budete mít taky.
1: Music Boost. Give me five.

není Gimme Five na fajnu, pět songů na rozjezd uzavřel Nico Santos, jeho number one. No a s tou náladou, jak jsem říkala, že nálada je nakažlivá, tak prosím vás, to platí i pro tu špatnou náladu. Psychologové přišli s tím, že špatná nálada opravdu je nakažlivá, respektive když se na někoho mračíte, tak se pravděpodobně ten člověk kvůli vám bude mračit taky. Takže pokud máte v okolí někoho, kdo pořád nadává, všechno ho štve a každý ráno začíná větou, to zase bude den, tak prosím vás opatrně. To je jako chodit třeba bez respirátoru do pandemie, jo. To je prostě jakoby velký risk. Takže jestli někoho takový máte třeba v práci, tak se ho zbavte.

0: milionů korun. Komerční banka.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: levniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Je, yeah, to už je 25 let.
9: Je, yeah, a pořád nás to baví.
10: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
9: JN Interiér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
13: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Fajn Rádio.

Olivia Rodrigo, Good For You, práve teď na fajnu. Pojďme společně snad už naposledy, prosím vás, se podívat na ten fotbal. Všichni víme, že se stal ten velký průšvih, jo, derby, Slavie, Sparta, Slavie vedla, byla pár minut od titulu, domácí fanoušci předčasně vběhli na hřiště, lítali světlice, spartanský hráči byli napadeni, jo, jo, víme, víme, jsou toho plný sociální sítě, jo. Pak to dopadlo tak, že přišel trest, derby bylo kontumováno pro Spartu, Slavie dostala pokutu 10 milionů korun a několik zápasů bez fanoušků. Jo, takhle to vypadalo, nebo takhle to dopadlo, ty tresty, jo, prostě pořád to budeme chvilku na těch suckách řešit, ale nebojte se, podle mě to po víkendu snad už jako utichne, protože včera Slavie hrála nad Jabloncem a vyhrála. A to znamená co? Že Slavia oficiálně dostala svůj titul, takže se slavilo, jo. Sice prostě o týden později, ale slavilo se, takže si myslím, že bychom se společně už všichni mohli konečně uklidnit, protože Slavie má svůj zasloužený titul, no a pojďme to spíš jako slavit. Už to nekomentujme na tom Facebooku, už prostě už to bylo dost lidí, jo. Pojďme si prostě s fotbalistama přiťuknout. Jo, takhle, to vlastně nemůžeme, to je zakázaný. Tak pojďme prostě jim to aspoň přát a už to neřešme. Exclusive new music.

0: Totálně načilovaný song Portugal The Man, jeho Glide. Právě teď na Fajnu? Prosím vás, jestli se vám někdo líbí a vy se pořád nechcete odvážit udělat ten první krok, promluvit na ní nebo třeba pozvat na rande, tak tenhle následující song je pro vás. Tahle mladá britská zpěvačka Arlo Parks právě zpívá o tomhle divném momentu. Právě o té takový divný pachuti toho, že se vám někdo líbí a vy nemůžete udělat sakra ten první krok. Jo, pořád tam zpívá, řekni mi, že to cítíš stejně. Chci ti to říct. Jo, tak pojďme se inspirovat a jestli třeba něco takového v životě teď zažíváte, tak tenhle song vám sice nepomůže ten krok udělat, ale aspoň víte, že v tom nejste sami. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
7: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Fajn Rádio.

Bruno Mars a čas mají na fajnou 6 minutek do 10. hodiny. No a říkala jsem si, že to je ideální čas se takhle hromadně počůrat. Co vy na to? Pojďme se na to čůrání společně podívat. Zvedání nohy u psu při čůrání má totiž hlubší smysl, než jsme si prosím vás všichni kdy mysleli. Je to takovej marketing. Psi si prej poměřují ega, to znamená, čím více dočůráš, jako čím dále, tím větší alfa samec v té přírodě jakoby seš, jo? Je to prej velký paradox, protože čím menší pes, tím výš dokáže vyčůrat. Já si říkám, že my lidi od těch psů vlastně nejsme úplně tak daleko při tomhle zjištění. Jo, hele, v té společnosti to tak jako taky je u těch pánů občas, ne? Čím menší pes, tím víc předvádí, že je velký pes. No a pak nic z toho, že jo? No nevadí, takový je život.

0: První společná hodinka na Fajnu v Mňužek Boostu za náma, uzavírají Zara Larsson. No vy nikam neodcházejte, Mňužek Boost samozřejmě pokračuje, dáme si zprávy s Míšou, taky dáme takovej rychlej recap na oblohu, jak to dneska vypadá nebo nevypadá. No a pak se zase slyšíme. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.

0: české kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
5: Fajn Rádio.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
7: Dneska, nevím co dneška, ale dneska bude celý den zataženo až oblačno, taky se vyskytnou přeháňky, takže opatrně, jo, deštník se bude hodit, no a teploty 12, maximálně 15 stupňů Celsia.
5: Fajn. Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Studenti a brigádníci, kteří si chtějí přes léto něco vydělat, by neměli s hledáním práce čekat. Firmy už teď nabízejí tisíce pozic v gastronomii, hotelnictví nebo skladech. No a nebo třeba na letních festivalech. A kvůli nedostatku lidí často zvyšují mzdy. Největší zájem je tradičně o brigády v cestovním ruchu nebo třeba na letních akcích. V Polsku vzniká největší hrad postavený v Evropě za posledních 100 let. Projekt má podle neoficiálních informací sloužit jako luxusní hotel pro bohatý investory. Stavba ale čelí silný kritice ekologů, protože vyrostla v chráněné oblasti. Dneska slaví narozeniny několik songů. Například Olivia Rodrigo vydala jí Good For You před 4 lety a Aqua vydala jí hit Barbie Girl přesně před neuvěřitelnými 29 lety.
5: Music Boost. Music Boost.
8: Music Boost.
5: Andrea Kautzka.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
7: S 10. hodinkou skáčeme do další hodinky, která otvírá co další možnosti. Máme tu ultra novou edici Lega, o který si musíme říct, taky novou lubriku a taky novej bizar ze světa vztahu. Jo, tak to všechno nás čeká, jdem na to.
5: Music Boost.
7: Tohle je Dua Lipa pro dnešní čtvrteční dopoledne. 5 minut po 10.

0: Purple Disco Machine. Čtvrteční Music Boost na Fajnu. No, pojďme se pochlubit tím novým legem. Pojďme si taky říct, že prostě takový ty plastové kostičky všichni milujeme a Lego prostě miluje každý. A jestli stejně jako já milujete, až mě to dojíbá, Pána prstenů, tak já vám můžu říct, že Lego představilo nový sběratelský set Minas Tirith z Pána prstenů. Je tam prosím vás přes 8000 dílků. Přes 8000 dílků, je to obří bílý město Gondoru, je to prostě mamma mia, potřebuju to. Stojí to 14 000. To je taková ta náročnější část tohoto příběhu. To znamená, položíte tam asi velkou část svojí výplaty, ale prostě mít doma Gondor. Pane bože, můžete mít doma prostě celý bílý město. Pak teda měsíc budete jíst jenom ten chleba Lembas, protože nebudete mít na nic jiného. Ale prostě Pán prstenů u vás doma. Dámy a pánové, miluju to. Někteří lidi podle mě mají sen třeba koupit si vlastní byt a pak jsou tady ti, jako třeba já, kteří prostě za cenu nájmu postaví Gondor. Že jste taky takový.
1: Tohle je Fajn.

0: hledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hej ty... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkarna.cz.
10: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
13: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
12: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
13: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
12: zážitků
13: a zábavy.
12: Táta sviští po okruhu,
13: děti si užívají spolu jízdu
12: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
14: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
13: Adrenalinovou jízdu najdete na
15: Firma na zážitky
13: CZ.
16: Fajn Radio. Instagram,
17: YouTube,
16: TikTok.
17: Co je zrovna teď in
15: Fajn Radio.
16: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
17: Jsme Fajn.

0: tebou jsem Smith, jich lalala na fajnu. No a...
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Pojďme si říct, že vibrátor je jediná věc v ložnici, která po 5 minutách práce nezačne předstírat svalovou horečku.

0: Alex Veron na Fajnu. 2 minutky do 11:45. Já fakt nevím, co se děje, ale dneska mám tak dobrou náladu. To je fakt divný. Jako v tuhle hodinu, jako dopoledne takhle brzo, já nemývám dobrou náladu. Lidi, to znamená, jestli já mám dobrou náladu. Dneska bude dobrý den. Za chvilku Lady Gaga, její Dead Dance. Budou tady taky Jonas Brothers, jejich Sucker. Tak pojďme s dobrou náladou pokračovat s Fajnem. Music Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Fajn rádio.
0: Fajn rádio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
16: Instagram.
0: YouTube.
16: TikTok.
0: Co je zrovna teď in. Fajn.
16: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn.

Dead Dance, tohle je Lady Gaga. 5 minutek do 11 na Fajnu. No a nevím, jestli jste si všimli, ale je tady Eurovize. Eurovize 2026 letos ve Vídni. Můžeme už si říct, že do finále se dostalo třeba Řecko, Izrael, Finsko, Belgie, Švédsko, Moldavsko, Srbsko, Chorvatsko. Letos to bude zase nabitý. Náš zástupce, mladý umělec Daniel Žižka se songem Crossroads bude dneska pro své soutěžit. To znamená, pojďme ho dneska podpořit, pojďme se na Eurovizi dívat, pojďme mu držet palce. No a tady si dáme nějakou menší ukázku, jak ten Žižka zpívá, jo?

Jako já nechci předbíhat, jo, ale já si myslím, že letos by to mohlo vyjít, dámy a pánové. Jakože za mě tenhle hlas, tenhle talent, ty vejšky, tak se dívejte. Dneska

Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Fajn Radio. Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in
5: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?
5: Get ready for the sound. Fresh.
7: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
8: I'm Post Malone.
9: This is Beyonce.
10: Hey, this is Halsey.
11: Poslouchej Fajn Fresh Radio.
12: www.finefresh.cz.
13: Dneska celý den zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou i hlavně v horských oblastech. Přehánky během dne bude přeháníek přibývat, no a teploty budou 12, maximálně 15 stupňů Celsia.
5: Fajn. Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
15: Instagram dropnul novinku. Jde o fotky, které po zobrazení nejpozději do 24 hodin zmizí. Uživatelé je navíc nebudou moc screenshotnout ani upravit. Funkce má fungovat hlavně pro sdílení s blízkými přáteli a cílem je podpořit autentičtější obsah bez filtrů a úprav. Některé farmy ve Spojených státech začaly kravám nasazovat VR brýle. Zvířata díky nim místo stájí vidí zelený pastviny, což má podle farmářů snižovat stres a zlepšovat jejich pohodu. První testy naznačují, že jsou krávy klidnější a mohou produkovat více mléka. První semifinále Eurovize má svoje finalisty, a to včetně Izraele, jehož postup znovu vyvolal vlnu kontroverzí kvůli probíhající debatě o jeho účasti. Do finále míří Švédsko, Finsko nebo Polsko. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí dneska ve druhém semifinále.
5: Fajn.
13: No a opatrně na silnicích. Praha bourala v ulici v Holešičkách, tak tady opatrně. Stejně jako D4, 35. kilometr, trasa Praha Strakonice. I tady počítejte s menším zdržením. No a Brno hlásí nehodu, a to ulice Bítežská směr k D1. Tak pozor, opatrně a nikam nechvátat.
5: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz
12: www.fajnradio.cz.
5: Fajn. Music Boost.
16: Music Boost.
17: Music Boost.
18: Andrea Kautzka.
19: 5, 4, 3, 2, 1.
13: Je, představte si, že tady máme příběh ženy, která se zamilovala tak trošku nešťastně, jo? Což takhle, ano, to se občas stane. Jenže ona se zamilovala do strumu. Začneme poslední společnou hodinku Music Boostu takovým menším bizárem ze světa, ať se trošku zasmějeme a nebereme ten život vážně.
5: Music

0: Harry Styles, jeho American Girls. Tohle je dnešní Music Boost, tohle je dnešní Fajn. Pojďme si říct, že láska, taková pravá láska, tak kvete v každém lese, dámy a pánové. Internet teď totiž řeší kauzu, řeší takovou ženu, která tvrdí, že je ve vztahu s dubem. Zkusme se tomu, prosím vás, hned nesmát. Pořád je to podle mě zní stabilněji než polovina vztahu na Tinderu, jo. Prej během lockdownu našla hluboký emocionální spojení s přírodou a tak se rozhodla, že místo chlapů si bude vybírat už stromy. No tak si našla takového hezkého dupa, stabilního, a s tím teď tvoří pár. Hele, ruku na srdce, ten dub má podle mě oproti běžným chlapům několik výhod. Má pevný kořeny, stojí pevně na místě a po 10 pivech nezačne psát bývalce. Jo? Já bych se tomu nesmála, já bych to zvážila. Tak co? Najděte si nějaký stromeček.
1: Fajn. Neposlouchej tenhle song moc nahlas.

Tohle je Artemas na Fajnu. Já bych vám teď v rychlosti chtěla ukázat, jak ten čas rychle letí, jo? Ať se jako uvědomíte opravdu, že co je dneska, nebylo včera, a co je dneska, nebude zítra, víte, jak to, jak se to říká, no, nějak jsem se do toho se zamotala. Prostě čas letí. Tohle je kultovní hit, který všichni známe od Aqui, jo? Barbie Girl. Prostě jakmile to hraje, tak všichni... Jo? Tenhle hit slaví narozeniny. 29. Dámy a pánové, 29. narozeniny, už tenhle song mezi náma. To je co? Divný. Já vím, je to divný. A proto se ho dáme k těm narozkám, ne?

0: vše, co potřebují, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Z Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
9: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
12: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
13: Fajn rádio.
14: Here we go.
15: Here we

si dnešní čtvrteční Music Boost. Tohle byl Robin Schulz, taky Felix Jen, jejich One More Time. No a dámy a pánové, pozor na Andreje Babiše. Teda aspoň na toho falešného, jo. Jedna seniorka z Chomutova teď nahlásila případ, kdy přišla o všechny svoje úspory, protože uvěřila nějakému podvodníkovi, který se vydával právě za falešného Andreje Babiše. Falešný Babiš jí přesvědčil, aby mu dala nějaký prostě hesla do telefonu, jo, znáte to, prostě občas se to stane. No a ta žena kvůli tomu prostě teď přišla o všechno. Dokonce si vzala na sebe i nějaký půjčky, aby Androvi pomohla. Mně přijde na tom nejvíce úsměvný to, jak si někdo mohl myslet, že Andrej Babiš potřebuje peníze. To je na této kauze úplně ta největší záhada. Prostě když vás osloví kdokoliv jiný, jakákoliv celebrita, tak prostě se tomu možná dá nějak uvěřit. Ale Andrej Babiš, že by potřeboval prachy, to už je jako náročnější, jo. Takže opatrně, pozor na podvodníky a říkám to pořád, nevěřte Andrejovi.

0: Marku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Yes!
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
10: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
11: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání.

0: Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
5: No jasně, super.
4: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
5: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
4: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
5: Pánové na burger s trhaným masem.
6: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Fajn Rádio.

Tom Gregory, jeho River. Je to taky náš poslední společný song dnešního Music Boostu. Blíží se nám 12. hodina, to znamená jedno jediný. Sežente si něco k obědu a pokračujte s Fajnem. Teď už ne s Andreou, teď už tady s Kristinkou, která je tady připravena a mění si se mnou mikrofon. Já vám děkuju za dnešek, kdy jsme zjistili, že existuje falešný Andrej Babiš, který po vás vymáhá peníze. Taky jsme přišli na to, že existuje žena, která se provdala za strom a přijde jí to vlastně v pořádku a nám taky. A taky jsme ráno zjistili takovou marketingovou strategii všech psů, že psi čůrají schválně nahoru. Čím výš zvednou tu nohu, tím víc dominantní v té přírodě jsou. Tak zvedejte taky pořádně nohu, no a těším se na vás zase zítra. Music Boost v plném proudu, Andra za mikrofonem. Jo a pamatujte, zítra budu zase opět jenom vaše. Tak ahoj!

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
0: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
2: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Fajn Rádio.
7: Nemáš čas sledovat hokej?
6: Neboj.
7: Ne-

0: Fajn. Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokeji.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Jsou 4 minuty po 12 a tohle jsou vaše hot news s Hankou.
10: V Česku rychle roste počet lidí s majetkem přesahujícím 500 000 000 korun. Za nárůstem stojí hlavně investice, podnikání a nemovitosti. V Americe frčí apka, která lidem radí s randěním, třeba co mají napsat, kdy odepsat a dokonce jestli už je čas na první pusu. Jejich AI analyzuje konverzace a funguje tak trošku jako vztahový kouč v mobilu. Po úspěchu snímků Bohemian Rhapsody nebo filmu Michael vzniká další hudební biografie. Tentokrát o Ozzym Osbornovi. Jeho syn Jack potvrdil, že scénář je skoro hotový a projekt se posouvá do výroby. Premiéra filmu se očekává nejdřív v roce 2028.
7: Fajn. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Fajn. Fajn.
9: Pojďme na váš dopravní update, který má Vipa, zachrání vás před mentálním breakdownem na silnicích. V Praze na Novopatský probíhá regulérní main character energy, protože je tam nehoda 3 aut. Blokují úplně všechny pruhy, takže se to trapně objíždí přes připojovák. Má to trvat až do 3:45, tak si radši dejte nějaký songy. Na D1 směr Polsko je v podstatě parkoviště, srazil se tam osobák s nákladňákem a jeden pruh je úplně out. Vyšetřování potrvá taky minimálně do 2, tak bacha na to. V Českých Budějovicích v ulici Generála Píky se srazil osobák s nákladňákem. Průměrná rychlost je tam závratných 10 km za hodinu. To je v podstatě tempo, jako když jdete v pondělí do školy. No a v Sokolovicích máme double trouble. V obou městech do sebe ťukly 2 osobáky, v Sokolovu a taky ve Velkých Popovicích. Bacha, je to tam překážková dráha.
7: Fajn.
9: Krásný čtvrteční odpoledne a začínáme náš společný warm-up. Tady 3 hodinky se mnou s Kristý za Majkem a dneska to bude lepší než obvykle, protože čtvrtek je malý pátek, takže si to musíme udělat fakt hezký. A víte, čím si to uděláme hezký rovnou? Viktorem Šínem. Já vím, prostě dneska bude dobrý den, protože když na mém driveu, na mém vysílání začínáme Viktorem Šínem, tak to nemůže být jiný. Viktor Šín, Dopamin, právě teď na Fajnu.

od zpěvačky Pink Panthers a Zara Larsson se spojili, aby vám doručili tenhle mega hit Stateside. Já doufám, že vám to taky trošku oteplilo ten dnešní chladný den. 12:13 a na fajnu. Stop. Přestaňte se nenávidět za to, že se hodinu rozhodujete, co si dát k jídlu nebo co si vzít na sebe. Nerozhodnost totiž neznamená, že jste marný. Jste jenom podle psychologie až moc inteligentní na to, abyste se jenom oblíkli a šli. Říká se tomu analytická paralýza. Náš mozek totiž nevidí jenom obyčejný outfit, ale začne simulovat tisíc scénářů a rizik. Je to ten stejný důvod, který vás nutí si na týdenní dovolenou zabalit třeba 20 kusů spodního prádla, protože co kdyby se vám náhodou stala třikrát za den nehoda. Že jo, taková běžná věc, když jste dospělí. Já tuhle nerozhodnou genialitu podědila mimochodem po tátovi. Ten jednou domů dokonce dotáhl plazmovou televizi, už ji vybalil, nainstaloval a pak ji vrátil, protože se rozhodl, že ta LCDčková v obchodě vypadala prostě líp. Jsme prostě maximilizátoři, jak se tomu říká. Nehledáme dobrý věci, ale chceme ty top věci. I kdyby nás to mělo stát miliardu času, miliardu peněz a celý mládí. A proto se ptám vás, v čem jste nejvíc nerozhodný vy? Jestli jsou to jídlo, když si vybíráte oběd, nebo nějaký dárky, cokoliv. Napište mi to na 724-634-634, ať vím, že v tomhle rozhodovacím pekle nejsem sama, ale já už jsem se rozhodla, co vám pustím jako další song, aspoň to jsem zvládla. Bude to Taylor Swift a její The Fate of Ophelia, právě teď na fajnou.

0: sedmé je to také Nile Horan. Song s názvem Drive Safe. Písnička, kterou pokaždý, když slyším, tak mám pocit, že všechno bude v pohodě. Vlastně, když slyším cokoliv od Nile Horana. Doufám, že tenhle pocit vám to dalo taky, ladíte fajn. No a my jsme společně probírali, jaký věci vám dělají problém, když jde o rozhodování. V čem se nemůžete rozhodnout? Lucka napsala, že je vybíravá úplně ve všem, ale úplně. Oblečení, co k jídlu, chlapy, s čím si namazat rohlík. Píše, že je to náročný, ale že jestli je to znak inteligence, tak je to v pořádku. Luci, jak říkám, já to mám úplně stejně a stejně si nakonec vždycky vyberu špatně, jak je to možný, že jo? Takovej čas trávíme s tím vybíráním a pak stejně přebereme. Michal píše, že zase často přemýšlí o tom, zda má zvednout telefon nebo dělat, že ho neslyší. To si myslím, že je taky problém spousta lidí, ale zvedejte ty telefony. Nikdy nevíte, jaká příležitost se naskytne. No ale teď hlavně poslouchejte dál, protože za malý moment si dáme třeba Sabrinu Carpenter a její Man Child. Tak zůstaňte na fajnu.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme.

0: Já ji přivážu k Barovce.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je, yeah, to už je 25 let.
6: Je, yeah, a pořád nás to baví.
5: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
6: JN Interiér CZ.
5: Využijte váš prostor.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
11: Fine Radio.

ráno, David, Tyla, taky Nile Rodgers a jejich Talk to Me. 12.33, pro někoho to možná byl song k obědu, pro někoho možná už k desertu. Já pro vás mám ale varování. Nikdy, opravdu nikdy, nejeste svým partnerkám sladkosti, nebo to bude váš konec. Vážně, jo, jestli si myslíte, že přeháním, nepřeháním. Jedna ženská se právě po 25 letech rozhodla podat žádost o rozvod, protože jí manžel snědl kousek cheesecakeu. A já tomu rozumím. My jsme tady včera v rádiu slavili na rozky shodou okolností a šéf mi říká, hele, tady je kousek dortu, tak si ho vezmi. Já jsem si s nadšením položila ten kousek na stůl, říkám si, měla bych držet dietu, ale ne, dám si ho. Jenže pak jsem se zakecala s kolegyní, no a než jsem se vrátila, hádejte co, dort nikde. Takže jsem zahájila vyšetřování, ptám se kolegů, hele, kde je ten dort? A oni odpovídají, jaký dort? Jakoby nic, jakoby o něm vůbec nevěděli, nemají tušení. No, takhle vám to řeknu. Mají štěstí, že nejsem jejich partnerka a nemůžu se s nima rozvést, protože jinak bych se tímhle příběhem asi inspirovala. Podle psychologů to totiž není úplně jenom o desertu, ale jde přesně o tyhle mikromomenty, kdy váš partner vás vlastně jakoby disrespektuje, kdy se vám vysměje nebo vás ignoruje. I tu vaši potřebu dát si dort. Takže když vám někdo 25 let dává jenom drobky, zatímco si zasloužíte celý slice, celý kus dortu, tak je ten cheesecake prostě poslední kapka. A já se ptám vás, snědl vám někdy něco, že vás to fakt naštvalo? Protože já jsem si jistá, že jo. A chci slyšet vaše příběhy. Takže 724-634-634, klidně nahrajte hlasovku, hlavně mi to řekněte. A my jdem na další song. Tate McRae a její Revolving Door, právě teď na Fajnu.

0: Dion a Turn the Lights Off, tenhle banger, který vás měl za úkol při čtvrtečním odpolední rozhejbat tady na Fajnu. Já doufám, že se to povedlo. A my společně probíráme, jestli se vám někdy stalo, že vám někdo snědl něco, co by vás fakt naštvalo. Michal napsal, že on se teda ve vztahu vždycky svých poloviček ptal, dokonce jestli chtějí ten poslední kousek úplně u všeho, i v rychlém občerstvení psal, jestli náhodou má něco přivést domů. A prej by ho zajímalo, jestli to takhle má jenom on, nebo jestli existují i další lidi, kdo to takhle mají. Takže klidně můžete psát, víte kam. A já vám za chvíli dám ale tip na partnera, který vám rozhodně nikdy nic nesní. Takže na to si počkejte za chvíli a taky bude Kenya Grace a její Strangers a další top songy. No prostě top playlist tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou. Turn up hit music.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
10: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
11: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Fajn Radio.
17: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
18: Fajn.
17: Radio.
16: Instagram.
17: YouTube.
16: TikTok.
17: Co je zrovna teď in.
18: Fajn.
16: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
17: Jsme fajn. Fajn Radio.
18: CZ. Fajn.

Ladíte fajn, máme čtvrteční odpoledne 12.51 a tohle byly Topic Farboy a taky DML Nico Santos Bardy. Tenhle song o tom, že každý potřebuje někoho k sobě. No a pokud už roky hledáte tu svoji pravou polovičku a pořád narážíte na toxic lidi, teď poslouchejte. Mám pro vás totiž řešení, který vám ušetří peníze za terapie. Najděte si dub. Jo, vážně, slyšíte správně, najděte si strom. Jedna ženská z Kanady to totiž teď udělala a stala se díky tomu virální, protože se prej identifikuje jako ekosexuálka a žije v romantickém vztahu se stromem. Já jsem se tak jako zamyslela a řekla jsem si, že strom je vlastně zelený, to je celý green flag. No, nemáte nic jiného, to je prostě kompletní zelená vlaječka. Tahle ženská se do svého listnatýho partnera prej zakoukala během covidového lockdownu, to dává smysl, to jsme všichni asi chodili víc do lesa, a prej tam vzniklo hluboký spirituální pouto. Ona teď přírodu nevnímá jenom jako zdroj, ale jako někoho, s kým může tvořit pár. A co je nejlepší? Tenhle partner vás neghostne, ani vám nesní poslední kus dortu, nemusíte mu vařit, protože se živí doslova sluneční energií. Říká se tomu fotosyntéza. Jo, je to podle mě samý win-win. Jediný red flag, který by to mohlo mít, je, že na podzim schazuje listí, ale zase mu pak doroste. To není jako kouty vašeho partnera. No, tak to byl ty pode mě. Jdeme na další song. Revin Lenej, Rex Orange County a jejich Love Me Not. Právě teď.

0: Impala a taky Genie s jejich virálním hitem Drákula nám zakončují první společnou hoďku na fajnu. Blížíme se k první k jedné hodině odpoledne a to znamená, že vás teď čekají zprávy po částko doprava, ale pak jedem dál v našem topovém playlistu. Přijde třeba Rihanna nebo Hozier, teda ne fyzicky, ale do vašich uší, tak už za chvíli na fajnu.
1: Fajn. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkarna.cz.
8: Fajn Rádio. Instagram.
9: YouTube.
8: TikTok.
9: Co je zrovna teď in. Fajn Rádio.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Studenti a brigádníci, kteří chtějí přes léto vydělávat, by neměli s hledáním práce čekat. Firmy už teď nabízejí tisíce pozic v gastronomii, hotelnictví, skladech nebo na festivalech a kvůli nedostatku lidí často zvyšují mzdy. Největší zájem je tradičně o brigády v cestovním ruchu a na letních akcích. V Polsku vzniká největší hrad postavený v Evropě za posledních 100 let. Projekt má podle neoficiálních informací sloužit jako luxusní hotel pro bohaté investory z Blízkého východu. Stavba ale čelí silné kritice ekologů, protože vyrostla v chráněné oblasti. Dneska se slaví narozeniny několika songů. Třeba Olivia Rodrigo vydala její Good For You před 4 lety a Aqua vydala její hit Barbie Girl před neuvěřitelnými 29 lety.
11: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
8: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
12: Dnešní počasí je jako váš nebo vaše ex. Na první pohled to možná vypadá slibně, ale realita je ledová sprcha. V Praze máme sice na papíře 14 stupňů, ale nenechte se vyskemovat. Čeká nás totiž nárazový vítr o rychlosti až 37 kiláků za hodinu. Tu teplotu pocitově sráží na drsných 9 stupňů. Takže jestli už jste stihli vybalit kraťasy, zase je rychle schovejte. Venku to spíš vypadá na březnovej Survivor. Bude oblačno, sluníčko nás bude jen tak trolit přes mraky a v noci to spadne k sedmičce, takže bez pořádný hoodie ani ránu. Víte jak, když taky někomu ukradněte.
8: Fajn.
13: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz
9: www.fajnradio.cz.
8: Fajn.
12: Bacha na silnicích, tam se zas dějou věci. V Děčíně máme první regulérní clash dne. Bus versus dopravní řečení. Otázka je, kdo si to s kým chtěl vyříkat. Možná autobus za to, že má věčně zpoždění, tak to prostě vzal před značku. Je tam překážka každopádně, tak proplouvejte opatrně. V Kroměříži zase dva osobáky na Koperníkově se do sebe zakoukali tak moc, že bez asistence policie se prostě nerozejdou. Je to sice bez škrábnutí, ale je tam prostě trapný rande uprostřed křižovatky. V Karlových Varech na ulici Nákladní další double trouble dvou aut, je to tam teďkon trošku překážková dráha. To znamená, sundejte nohu z plynu, ať si s nima nedáte taky skupinový obětí. Čauky, já vás vítám u další hoďky našeho společného warm-upu se mnou s Kristý za Majkem a pojedeme dál. Naše songy, které nám udělají den lepší, ale protože očekávám, že teď jste všichni tak jako po obědě, tak si na úvod dáme jeden song, kterým vám tak jako slehne a pak pojedeme na další bangry. Nejdřív Hozier a jeho Too Sweet, právě teď na Fajnu.

čtvrteční odpoledne si zpříjemňujete na fajnu a poslouchali jsme Rihanu a její naštvání na všechny chlapy v songu Breaking Dishes. A já se ptám, víte, v čem je rozdíl mezi chlapem a psem? Podle toho, co jsem viděla dneska v metru, tak teda rozhodně v ničem. V přímém přenosu jsem totiž viděla důkaz, že některý typci mají mindset čivavy, která si potřebuje označkovat revír. Borec tam prostě značkoval stěnu přímo výstupu z eskalátoru, nohy rozkročený, i jak kdyby mu to tam patřilo. A já teda musím říct, že jsem se trošku bála, aby to nevotočil na mě, protože kam jako chcete vyskočit z eskalátoru? Tam nebylo úniku. Úniku nebylo prostě vůbec nikam. Já jsem byla uvězněná v jeho značkovací zóně. Docela jumpscare po ránu, musím říct. Ale odpovídá to tomu, co jsem shodou okolností viděla na netu. Protože psi totiž, když čůraj, tak zvedají nohu co nejvýš. Toho jste si určitě všimli. A dělají to proto, aby oklamali okolí a vypadali jako vysoký a děsivý alfa samci. Je to takový jako zvířecí marketingový trik, jak si uměle zvýšit svou velikost a intimidovat, prostě zastrašit konkurenci. A tenhle týpek u toho eskalátoru se dost pravděpodobně snažil udělat to samý. Asi se mě snažil ohromit svojí dominancí. No pojďme si říct, ohromilo mě to hodně, ale negativně. A já se ptám vás, protože to určitě nejsem jediná, co jsem viděla někoho takhle dělat šílený zvěrstva venku. Co nejvíc zvířecího jste kdy viděli dělat lidi na veřejnosti? Jestli máte taky zážitek s nějakým takhle značkovačem, nebo co lidi dělali? Napište mi to 724634634. Schválně, kdo vyhraje tuhle hit parádu Bizáru. A my si dáme song, který vyhraje hit parádu. Erlo Parks, Two Sided, ale rozhodně ne Bizáru. Tohle je totiž dobrý song, tak pojďme na něj.

0: Purple Disco Machine a taky Kunks a jejich song Substitution. Ladíte fajn, čtvrteční odpolko 13.22 a my jsme se společně zaměřili na zvěrstva, které běžně vidíte venku, na ulicích. A já jsem se ptala teda, co nejhoršího jste kdy viděli. Přišla mi zpráva od Honzy z Teplic, který napsal, že jednou viděl pána v Teplicích, který byl kompletně namalovaný na černo a u toho dělal kung fu triky. A řval na celé město, jak kdyby bojoval se vzduchem. No jak můžete slyšet, já jsem vám do pozadí pustila song, soundtrack z Kung Fu Pandy, protože že tohle podle mě je docela definice Kung Fu Pandy. Ptala jsem se na zvěrstva, Kung Fu sama o sobě zvěrstvo není, ale když jste namalovali na černo, tak už vypadáte jako panda. Takže děkuju za tuhle story a my jedeme dál. Za chvilku nás čeká třeba Ray Dalton a Blood Running, nebo taky Wiz DMC. No bude tady toho dost a bude to dobrý. Tak pojďme na to, krásný čtvrtek. Yeah, we
1: are fine. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si

0: Magnia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
9: Fajn Radio.

Právě jsme dovajbili s tímhle songem od With DMC, je taky Bees and Honey. Song s názvem Show Me Love na Fajnu. Hodinky ukazují 13.33 a my jsme společně probírali to, když se lidi chovají jako zvířata. No ale chtěli byste mít za souseda někoho, kdo se chová jako zvíře? Kdo si doma v obýváku trénuje milostný volání jelena? No asi ne, protože v Německu se právě teď sešly ty nejlepší z nejlepších na mistrovství světa ve vábení jelenů 2026. Slyšíte správně? Jo, tahle bizarní disciplína má svůj vlastní světový šampionát. Je to sice 800 let stará tradice, ale upřímně, vypadá to spíš jako ten nejvíc bizarní kroužek pro dospělí, co jste kdy viděli. Možná horší než hobby horsing. Když se podíváte na fotky, vidíte dospělí chlapy, jak s naprosto vážnou tváří a v kloboučku s pírkem foukají do obřích rohů, jen aby zněli jako paroháči v říji. Pojďme si říct, vypadá to hodně divně. Takže to ani nemůžu popisovat do rádia, ale já věřím, že si to dokážete představit. Schválně, napište mi vy, máte nějaký specifický talent, který je takhle jako divný, že ho ani nemůžete sdílet? Jestli třeba umíte napodobit zvuk mikrovlnky nebo startování škodovky, co já vím, myslím starý škodovky, hoďte mi to do zpráv na 724634634. Pojďme si udělat vlastní mistrovství světa v bizáru a další song vám házím právě teď. Ed Sheeran a Zizem.

0: písnička, u které můžete vykřičet všechny negativní emoce. To byl Luis Capaldi, jeho Survive. Extrémně emotivní nálož. Ale ať jdeme od těch emocí dál, trošku při čtvrtku, vás nechci úplně tady potrápit. Máme 13.43, čekají nás songy, které vás zase i trošku rozhejbou. Harry Styles a jeho American Girls. Americký holky si dáme už za chvilku. Mimochodem, klip k tomuhle songu velice připomíná klipy od One Direction, konkrétně jeden konkrétní klip Kiss You. Jak jistě víte, Harry byl členem One Direction. Tak jen takový fun fact, tenhle song si dáme za chviličku u nás na Fajnu.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá baráda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Skytowers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Skytowers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
11: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
12: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
16: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
17: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
16: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
17: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
16: zážitků
17: a zábavy.
16: Táta sviští po okruhu,
17: děti si užívají spolu jízdu
16: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
18: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
17: Adrenalinovou jízdu najdete na
19: firmanazážitky.cz.
20: Fajn Rádio.

Kiss nám právě na fajnu dospíval svůj song American Girls 13.50 a zatímco týpci v Německu vábějí srnky a jeleny svýma napodobováním jelenů v říji, tak ve Francii se ty srnky trošku zbláznily. Francii totiž drancujou opilí srnky. Vážně? Tohle není nějaký bizarní titulek, ale o fiko varování francouzské policie. Zapomeňte na policejní zátahy u barů, teď jsou největší hrozbou srnky na silnicích, co si pletou les s nonstopáčem. V téhle oblasti mají totiž srnky regulérní jarní pártošku, cpou se tam pupenama ze skvašeného ovoce, což z nich dělá pak totálně nepředvídatelný motáky. Na internetu teď dokonce koluje video jednoho takhle opilýho Bambiho, jak se točí v kruzích u krajnice jako starý týpci ve 3 ráno v baru v Kozičce. Policie proto ve Francii prosí řidiče, zpomalte a hlavně se nelekněte, když uvidíte srnku, co vypadá, že má v sobě litr vína a právě hledá cestu domů. Takže jako já, když jdu domů. Je to sice k smíchu, ale realita je taková, že tyhle opilí zvířata jsou na silnici totálně wild. Takže kdybyste náhodou jeli do Francie, tak jenom si dejte pozor, jo, protože je možný, že tam bude nějaká opilá srnka. A kdybyste náhodou zítra večer jezdili v noci po Praze, tak si dejte taky bacha, protože je možný, že tam někde budu opilá já, jo? Tak to je vzkaz a teď Olivia Dean, Nice to Each Other, právě teď na fajnu další song.

0: společně s Olivou Dean jsme zakončili naší společnou druhou hoďku, trošku jsme to sklidnili a v příští hoďce pro vás budu mít věci pro všechny, ať už se chcete sklidnit, ať už to chcete roztancovat, no prostě bude to dobrý playlist i na další hodinu, tak tady se mnou buďte, mezi tím si dáme zprávy, ale jedem dál, takže nikam neodcházet, jo, vidím vás. Pojďme na to, na fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
10: Fajn Radio. Jsme online. Online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Instagram dropnul novinku s názvem Instance. Jde o fotky, které po zobrazení nebo nejpozději do 24 hodin zmizí. Uživatelé je navíc nebudou moci screenshotnout ani upravit. Funkce má fungovat hlavně pro sdílení s blízkými přáteli a cílem je podpořit autentičtější obsah bez filtrů a úprav. Některé farmy ve Spojených státech začaly kravám nasazovat VR brýle. Zvířata díky nim místo stájí vidí zelený pastviny a to má podle farmářů snižovat stres a zlepšovat jejich pohodu. První testy naznačují, že jsou krávy klidnější a můžou produkovat i více mléka. První semifinále Eurovize má svoje finalisty, a to včetně Izraele, jehož postup znovu vyvolal vlnu kontroverzí kvůli probíhající debatě o jeho účasti. Do finále míří i Švédsko, Finsko a nebo Polsko. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí dnes ve druhém semifinále.
13: Fajn.
0: Čauky, krásný čtvrteční odpoledne, začínáme třetí hoďku našeho Fajn warm-upu se mnou s Kristý za Majkem. Já doufám, že si to zatím užíváte, protože užívat si budeme i dál. Čekají nás top songy, top playlist a odstartujeme to Teddy Swims a jeho songem Lose Control právě teď na Fajnu.

0: Na fajnou nám dohrává Lady Gaga, Doechii a jejich song z pokračování Ďábel nosí Pradu 2 s názvem Runway. No a jestli si vzpomínáte na ten moment v mateřské školce, kdy po vás poprvé někdo chtěl, abyste dělali rukama křidílka a kroutili zadkem, tak teď poslouchejte. Nějak nám to nehraje, kde se stala chyba? A už to hraje. Věřím, že poznáváte tenhle zvuk, teď se právě ve vás asi probudila starý zapomenutý traumata. Dneska, jak jsem se totiž dočetla, 14. května v Americe slaví Národní den Tancuj jako kuře. Říkáte si, je to bizár? Jo je, Američani prostě rádi slavějí divný svátky. Ale já jsem si tak jako řekla, že tohle by vlastně nemuselo být špatný dát si i v Česku. Protože připomenout si někdy tady ty bizarní tanečky vám tak jako může zlepšit den. Takže teď všichni vstávat, jo, a připomeňte si ptačí tanec. Já si nepamatuju, že to bylo takhle rychlý, trošku to zní jako nějaká technoverze, ale doufám, že vás to zvedlo ze židle, že už děláte rukama křidílka, hejbete zadkem, jo? Zrychlujete se to, tak já doufám, že si tímhle zlepšíte den. A napište mi, jestli si z dětství pamatujete i nějaký další taneček, jestli to bude teda jenom tenhle ptačí tanec nebo i něco dalšího, napište 724634634 a já si to jdu zatancovat. Jo, tak už za chvíli pojedem tady a mezi tím si dáme ještě další songy. Už za chviličku nás čeká třeba Sigala, Jacksony, tak pojďme na to tady na fajnu.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
10: trenirkarna.cz.
12: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
13: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
14: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
15: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
18: Fajn Radio.

Páteční odpoledne jsme rozjeli na fajnu společně s Mikolasem a jeho bangrem Ferrari. Máme 23 minut po druhé hodině a máme tady taky jednu novou zprávu. Včera měla vyprodaný koncert v Roxy, v pražském Roxy, Anet X. A tahle česká zpěvačka teď oznámila, že jí začíná nová éra, protože z Roxy se přesune hned do mnohem větší arény. Už v listopadu, 12. listopadu ji čeká O2 Univerzum, lístky budou brzo do prodeje. No a právě tam určitě uslyšíte songy i z toho nejnovějšího alba. A já si myslím, že si to zaslouží, aby jsme si my taky jeden song dali. Takže tohle je Anet X a její song 10K.

0: Ale Farben, Baby Goodbye dohrává na fajnu. Pojďme se teď podívat na chvíli na Ostravsko. Tam se občas dějou zvláštní věci. Někdy vás napadne v přírodě zvíře, někdy nějaký šílený opilec, někdy vás napadne zvíře, u kterého to očekáváte. Ale na Ostravsku vás může napadnout i, hádejte co? Bobr. Normálně na policii volal nějaký občan, že bobr je agresivní a na zahradě mu napadl psa a pak i dceru. Jak vidíte, žádný zvíře nemusí být tak roztomilý, jak vypadá. Vtipný je, že to není poprvé, co slyším o nějakým napadením bobrem. Možná znáte legendární video z Polska, je to asi pár let starý, rok, dva, tři. A tam je polská reakce na podobnou situaci naprosto geniální. Takže pokud vás někdy napadne bobr, vemte si příklad z tohle legendárního YouTube videa.
1: Ja pierdolę, bobr!
0: Teď už ale pokračujeme dál, ať vás nenapadne žádný bobr, ať vás napadne jenom Ray Dalton a Blood Running, naprostej banger na fajnu.

klak, klak, Born Again dodává na fajnou, krásný odpoledne všem. Pojďme se podívat na dnešní datum, na 14.5. Mám tady totiž takovou zajímavost, kdo má dneska narozeniny. Vlastně je to trošku strašidelný, protože to člověk, který podle mě změnil svět. Díky němu už ten svět nebude nikdy jako dřív. A je to Mark Zuckerberg. Dámy a pánové, tenhle týpek má 42 let. Já jsem si našel nějaký zajímavosti, které jste určitě netušili. Například to, že frajer je barvoslepej a nejlíp vidí modrou barvu. Možná právě proto Facebook má modrý logo doteď. Zajímavost taky třeba je, že byl vždycky takový trošku drzounek. Když ta jeho firma ještě byla v začátcích, tak měl normálně takovou tu visačku, tu, jak se tomu říká, když se s někým chcete seznámit. No teď mi úplně vypadlo to slovo. Když jste ve firmě a máte tu svoji vizitku, tak vizitku, tak on tam neměl jakože zakladat firmy nebo CEO. On tam měl I am CEO, bitch. Co je zároveň zajímavý, asi má trošku komplex, protože má 1,70 m, ale na každý fotce se snaží vypadat co nejvyšší, takže se upravují někdy ty fotky i tak upravovaný a focený z správných úhlů, aby se cítil dobře. Zajímavý ale je, že mu vůbec nevadí nosit furt ty stejný hadry. Tvrdí, že když furt oblíká stejný tričko, respektive má jich několik, tak nestrácí čas tím, že by vymýšlel, co ten den vezme, takže ho nejčastěji vidíte ve stejném outfitu. Spoustu zajímavých věcí okolo něm je. Důležitý je, že je to jeden z nejbohatších lidí na světě a že se mu to podařilo být miliardářem už ve 23 letech. Mě by zajímalo, jak jste začínali s Facebookem, máte nějaké zkušenosti? Protože já se přiznám, že na Facebook už skoro nelezu, dneska už ho vůbec nepotřebuju, většinou tam je jenom nějaká událost, když má někdo narozeniny, tak tam potvrdím účast, ale už to není samozřejmě tak cool, jako být na Instagramu, TikToku. Na co vzpomínáte? Je tam nějaká věc, kterou byste klidně vrátili? Nebo je naopak něco, co byste řekli, že vám Facebook vzal? Já bych řekl, že určitě vzal hodně volného času, ale třeba vás něco napadne. Co vám chybí na Facebooku a co naopak hrozná věc, když jste rádi, že už tam nemusíte trávit tolik času. Dejte vědět na 724-634-634 a já vám za to budu hrát ty nejlepší bangry. Například Leony, Don't Worry.

0: Wonderful Life dohrává na Fajnu, 15 hodin 46 minut. Když jsem se vás ptal na to, co vám chybí na Facebooku nebo na co vzpomínáte, nejvíc lidí si vzpomnělo na starý dobrý šťouchnutí, naprosto zbytečná věc, která jenom upozornila druhého člověka, že na něj asi myslíte, nevím. Možná to mohla být i taková balicí technika kluků, který nevěděli, jak napsat holce. Takže já vás teď budu taky šťouchat. Ne tak jako na Facebooku, ale do uší. Šťouchnu vás s songem Pistácie. Už tady chybí česká scéna, pojďme si dát Kelena a Sofiana. No ale samozřejmě ze zahraničí taky vytáhneme banger. Damiano David a song Talk to me. Playlist nabitej, tak zůstaňte s náma.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
12: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
11: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
12: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
11: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
13: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
14: Fajn Radio.
15: Turn it up.

0: Damian David dohrává song Talk to me, za chvíli hot news na Fajnu. Rychlej přehled aktuálních informací.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamů.

0: dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, chlumec nad cilinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Fajn Radio.
12: Pojďme se podívat, jak je venku. Aktuálně 15 stupňů, většina území hlásí pod mrakem, respektive prostě zataženo, jak chcete. No co se týče zítřka, tak bude pršet téměř všude, nebude to příjemný a sobotu, jak by smet taky, bude více méně deštivo.
13: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
17: Jsme online.
18: Jsme na DAB+.
17: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
12: 16 hodin přesně, čas na Hot News.
19: Studenti a brigádníci, kteří chtějí přes léto vydělávat, by neměli s hledáním práce čekat. Firmy už teď nabízejí tisíce pozic v gastronomii, hotelnictví, skladech nebo na festivalech a kvůli nedostatku lidí často zvyšují mzdy. Největší zájem je tradičně o brigády v cestovním ruchu a na letních akcích. V Polsku vzniká největší hrad postavený v Evropě za posledních 100 let. Projekt má podle neoficiálních informací sloužit jako luxusní hotel pro bohaté investory z Blízkého východu. Stavba ale čelí silné kritice ekologů, protože vyrostla v chráněné oblasti. Dneska se slaví narozeniny několika songů. Třeba Olivia Rodrigo vydala její Good For You před 4 lety a Aqua vydala její hit Barbie Girl před neuvěřitelnými 29 lety.
11: Fajn. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
17: Fajn. Fajn.
18: Fajn Drive.
17: Fajn.
12: Minuta po 16. Krásný odpoledne všem. Doufám, že máte pohodičku a že si užíváte čtvrtek, protože čtvrtek je malý pátek. Můžete se užívat i díky playlistu, který je ready. Například Lady Gaga a The Dead Dance. Absolutní banger, který právě letí do éteru.
17: Fajn.

0: Turns the Lights Off, tohle je fajn. A pokud zrovna jíte, tak si to na chvíli stlumte, protože se ukázalo, že lidi jsou větší prasata, než jsem si myslel. Jeden frér se na Redditu, na jedné stránce, kde se sdílí všechno možný, pochlubil se svým výtvorem. Normálně 6 let sbíral svoji kůži, třeba záděry a prostě, nevím, klidně i s nohou. Tu odumřelou kůži tvaroval a udělal z ní perfektní kostku. Ano, je to naprosto nechutný a naprosto zbytečný, ale máte další důkaz, že je ideální přestěhovat se na jinou planetu.
1: Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

0: Harry Styles, Late Night Talking na Fajnu. Ladíte 14.5. v den, kdy je z nějakého důvodu Mezinárodní den hypertenze, to znamená zvýšeného krevního tlaku. A tak jsem si řekl, taky vám zvýšen tlak. Nahodím do éteru Charlotte Gott In Too Deep, nádherný hlas, váš tlak bude úplně jinde. A nebo další úžasný tóny. Zerb and Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Playlist je nabitej, přeju pohodovej tlak.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Dětem místo dárku dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
8: Z

0: www.sport.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
5: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
6: Je, yeah, to už je 25 let.
7: Je, yeah, a pořád nás to baví.
6: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
7: JN Interiér.cz.
6: Využijte váš prostor.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Fajn Radio.
10: Back to the hits.
9: Fajn.

Tiësto The Business dohrává na fajnu a my se pojďme podívat na někoho, kdo už tady bohužel není. Je to legenda, která má na svědomí ty největší hity, legenda, která se teď hraje možná víc než v určitý období, kdy byla naživu. Michael Jackson. Jak dokumenty, tak přímo film o něm. Všechno to zase refreshlo jeho skills, jeho specifickou osobnost a díky tomu se dostávají na povrch další zajímavé věci. Momentálně to je seznam toho,

co měl k jídlu, když jezdil na turné. A já si říkám, kdyby ho nezabili léky, tak ho zabilo to, co jedl, protože tady má ke snídani KFCčko, přesně rozepsaný, co z toho KFK měl, k tomu nějaký to ovoce, k obědu KFCčko, večeři KFCčko, jo, a desert, nějaký sladký a případně žvejkačky k tomu. A kdyby náhodou, tak ještě chlastal tekilu nebo gin. Za mě úplně geniální fitness rady od Michaela, nicméně může to být fuk. Takže si říkám, člověk nikdy neví, jak skončí, já si dám dneska tak nějakou prasárnu.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo dohrává na Fajnu, kde se za chvíli podíváme třeba na šťastlivce, který po letech zjistil heslo ke svý kryptopeněžence a mohl slavit. Nicméně, kromě toho, co chcete nejvíc, jsou dobrý songy, to já vím. Bude hrát Zara Larsson a legendární song Midnight Sun, song, který ničí hitparády po celém světě. Zara Larsson, který se asi nikdy nezbavíme, protože její talent je neskutečný. A nebo třeba Arlo Parks, Two-Sided, taky naprosto boží věc. Zůstaňte s Fajnem, protože playlist je ready.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, Autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
2: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
2: CZ.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
1: Fajn Radio.

Tohle je fajn, Arlo Parks, Two Sided. Pojďme popojet dál. Konkrétně k týpkovi, který je asi nejšťastnější na planetě. Představte si, že 9 let nevíte svoje heslo k nějaký svý peněžence. Konkrétně ke kryptopeněžence, kde jste ještě za pár korun tehda koupili nějaký bitcoiny. Ty bitcoiny samozřejmě rostly. Vy už byste konkrétně několikrát, třeba 10krát chtěli prodat. Jenže nemůžete, protože jste blbci a heslo jste zapomněli. Možná taky proto, že jste netušili, že někdy Bitcoin bude mít hodnotu. No a týpek po 9 letech zkusil AI. AI mu to rozlouskla a on najednou má 400 tisíc dolarů, co jsou neskutečný prachy. Jako, možná tenhle ten člověk je fakt blbej, že to zapomněl, ale na druhou stranu osud tomu chtěl. Vemte si, že by to prodal třeba za 20 tisíc a říkal by si, to je spousta peněz. Takhle díky svý pitomosti, hele, jak se říká, víc štěstí než rozumu, ne? Takhle mě to učila babička. Pojďme dál. Shabuzi, Mal Smith, Blink Twice, naprosto boží song na fajnu.

0: Nikdy není pozdě na pozdní oběd. Billie Eilish Lunch dohrává na Fajnu. Za pár okamžiků se podíváme na to, co je aktuálně novýho ve světě i u nás. Za chvíli jsou tady totiž Hot News. Ladíte Fajn.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
5: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
6: Fajn Radio.
7: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
8: Fajn
7: Radio.
6: Instagram,
7: YouTube,
6: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
8: Fajn.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn. Fajn Radio.
8: CZ.
7: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
6: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
0: Je přesně 17 hodin, pojďme se podívat na Hot News.
9: Instagram dropnul novinku s názvem Instance. Jde o fotky, které po zobrazení nebo nejpozději do 24 hodin zmizí. Uživatelé je navíc nebudou moci screenshotnout ani upravit. Funkce má fungovat hlavně pro sdílení s blízkými přáteli a cílem je podpořit autentičtější obsah bez filtrů a úprav. Některé farmy ve Spojených státech začaly kravám nasazovat VR brýle. Zvířata díky nim místo stájí vidí zelený pastviny a to má podle farmářů snižovat stres a zlepšovat jejich pohodu. První testy naznačují, že jsou krávy klidnější a můžou produkovat i více mléka. První semifinále Eurovize má svoje finalisty, a to včetně Izraele, jehož postup znovu vyvolal vlnu kontroverzí kvůli probíhající debatě o jeho účasti. Do finále míří i Švédsko, Finsko a nebo Polsko. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí dnes ve druhém semifinále.

17 hodin, 1 minuta, k tomu ladíte fajn, Honza za Majkem, budu hrát další pecky, co mám ready v playlistu, teď chvíli nebudu mluvit, protože zprávy nám dali dost informací, já si dám chillout a budu vibit na třeba Just the way you are, Mall Grab a Milky na fajnu.

0: Naprostá legenda, který je na scéně díl, než já vůbec si dokážu vzpomenout. Možná nějaký ty videoklipy s tančícíma opicema, ani nevím, jak se to jmenuje. Prostě legenda, která dohrává na fajnu, ale pojďme se podívat na další jména. Holka, která začínala jako Hannah Montana. Ale dneska už každý zná její pravý jméno. Miley Cyrus, End of the World, už za chvíli na fajnu, anebo třeba... Rigel, Pretty on Paper, naprosto kouzelný hlas, který vám může zlepšit čtvrteční odpoledne. Už za chvíli na fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
14: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
15: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
16: Fajn Radio.
17: Here we go.
18: Here we go.

Mně přijde, že čím jsem starší, tím méně se pro něco novýho v hudbě natchnu. A tohle je týpek, který má jenom 3000 odběratelů na YouTube. A zní to podle mě naprosto fantasticky. Proto jsem si říkal, budu si dávat pozor na další show Next Generation. Bude to i dneska od 8 hodin. Sám jsem zvědavý, kdo se tam objeví. Ale pokaždý je tam někdo, kdo má fakt potenciál. Tady ten cápek ho rozhodně má. Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

0: Club dohrává na Fajnu 14.5. V den, kdy má svátek naprosto random jméno, je to jméno Bonifác. Já jsem koukal na statistiky, protože neznám ani jednoho Bonifáce. Hele, 65 Bonifáců by mělo být v republice, což je skoro nic. Ale co mě překvapilo, tak ta popularita tohohle jména prudce vstoupá. Od roku třeba 2005 to jde nahoru a třeba v roce 2015 se jich narodilo 10. Takže asi novej trend pojmenovat děti Bonifác. Jak se vám tohle jméno líbí? Já nevím, hele. Naštěstí mám na tyhle ty úvahy ještě dost času. Ale rad se nemám dost času. Je na ladění playlistu pro dnešní odpoledne. Taylor Swift, Opel Light, banger, který poletí za chvíli do éteru, anebo třeba Joe. End of beginning. Naprostá pohodička, která potřebuje být slyšet. Pojďme si to dát. Už za chvíli na Fajnu.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
7: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
6: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
7: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
6: zážitků
7: a zábavy.
6: Táta sviští po okruhu,
7: děti si užívají spolujízdu
6: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
8: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
7: Adrenalinovou jízdu najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Fajn Rádio.
14: Fajn Rádio.
13: Instagram,
15: YouTube,
13: TikTok.
15: Co je zrovna teď
14: in Fajn Rádio.
13: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
15: Jsme fajn?

Joe End of Beginning. Krásný song na uzavření Fine Driveu. Loučím se po 3 hodinách a přenechávám tady místo Jindrovi, který tady bude v Next Beatu hrát ty nejnovější bangry, co jsou na scéně. My se slyšíme zase zítra. Přeju všem krásný malej pátek, a.k.a. čtvrtek, pohodový odpoledne a jak říkám, zítra už je páteček, blíží se víkend, tak co, samý dobrý zprávy, ne? A ještě to, že já na odchod pouštím skvělý song od Harry Stylese, American Girls, naprostej banger. Mějte se krásně a zítra, ahoj!

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super.
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Fajn Radio. Get ready for the sound. Fresh.
7: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
8: This is Beyonce.
9: Hey, this is Halsey.
10: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.finefresh.cz.
11: Pojďme se podívat, jak to drandí, nebo spíš nedrandí. Nehoda na silnici 183 u obce Plzeň. Je tam havarovaný vozidlo, probíhá vyšetřování nehody. Nehoda taky v ulici Vídeňská v obci Brno. Jsou tam dva osobáky v sobě, probíhá taktéž vyšetřování, takže Brno se opět vyhnout obloukem.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz
10: www.fineradio.cz

0: Sindrau Aindrau.
1: Hodin, 2 minuty k tomu, to znamená, že startuje Next Beat, čtvrtý malej pátek, rozjedeme to ve velkým. Před náma top 5 tracků právě pro čtvrteční večer, odstartuje to BTS a Swim právě teď, let's go.

Robin Schulz a Sigala. AM to PM, track, který nám dohrává v 18 hodin 10 minut. Tohle to je Next Beat. Pojďme si dát klasický novinku ze světa music. Galin Pán dostal svýho jména, protože překonal další nesmyslnou hranici. Aktuálně má tenhle ten borec na Spotify 1 000 000 posluchačů měsíčně. To nemá žádný jiný český interpret. A když se podívám i na další tracky, tak třeba taková Hannah Montana má 47 milionů přehrání, Safír má 55 milionů. Jsou to prostě zahraniční čísla. Pojďme si připomenout jeden z jeho největších trechů, právě Hannah Montana, teď na Fajnu. Thursday, top

0: Je to tady, už za chvíli tady budou nesmyslný hroty, protože před náma je Battle of the Bangers. Pojďte si vybetlovat přímo tady v playlistu svůj oblíbený track, který vás právě teď baví, a pojďte si mě zkusit namazat na chleba. Mám pro vás jednu otázku, tři varianty na odpověď, takže šance na úspěch je 33,3%, a pokud správně odpovíte, tak vám zahraju, co vy budete chtít. Volejte právě teď 724 634 634. Linka je volná a jedinečná příležitost si mě namazat na chleba. 724 634 634.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Beat. Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Belisima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Belisima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
15: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
16: Fajn Rádio.

0: Nintendo a Nobody Listen Perfect Trip. A já jsem si pro dnešek proti tobě vybral tuhletu věc. Age a Bow Raving in the Studio. Ale ještě než se na to vrhneme, tak mě zajímají dvě věci. Máš rád Lego?
1: Mám.
0: A šlápl jsi někdy na Lego kostičku?
1: Šlápl.
0: Tak doufám, že tu samou bolest nezažiješ i dneska, ale naopak tu radost toho, když postavíš nový Lego. Jsi ready na moji dnešní otázku?
1: Jasný.
0: Tak jo, jdeme na to, kámo. Nový Lego set z Pána prstenů stojí přes 14 000 korun a je to jeden z největších setů historie Lega. Co všechno tenhle ten set obsahuje? Za A přes 8 000 dílků a 10 minifigurek. Za B zabudovaný reproduktor, co pouští soundtrack z filmu Pána prstenů. A nebo za C speciální figurku Saurona, která je pokrytá zlatem.
1: Já asi vybírám Ačko.
0: Takže myslíš, že tenhle ten nový set má 8 000 dílků a 10 minifigurek z Pána prstenů?
1: Jo.
0: Tak jo, jdeme to označit. Skutečně, novej set má až přes 8 000 dílků, je to nesmysl, je to jedna z největších setů, která kdy Lego nabídla. Hele, mám tady pro tebe teda Nintendo a Nobody Listen Perfect Trip, je někdo, komu bys ten track chtěl věnovat?
1: Asi vám do studia.
0: Děkuju.
1: Všem, co poslouchají, fajn.
0: Okay.
1: A rodičům.
0: Tak jo, to je hezký. Hele, děkuju a gratuluju, zas někdy zavolej. Měj se krásně.
1: Jo.
0: Ahoj.
1: Díky, tak čau.

0: Charlie XCX nám dohrála na Fajnu v 18 hodin 40 minut a lidi, teď na mě vyjela dost zajímavá věc. Prý generace Z je oficiálně nejosamělejší generace ever. A je to vlastně crazy, protože jsme zároveň nejvíc propojená generace v historii lidstva, protože máme non-stop mobil v ruce, přístup na sociální sítě a můžeme kdykoliv, komukoliv napsat během 2 vteřin. A jako by vám to dává docela smysl, že dřív se s lidma prostě potkával venku a teď si každej jedeme jenom insta-scrolling, TikToking. Největší bizár mi přijde ta komunikace jenom skrze Reelska, že už si ani nenapíšeš, jak se máš a pošli si prostě nějaký úplně pitomý Reelsko. Lidi, napište mi, jak to máte vy, jestli se taky na internetu, na sociálních sítích cítíte sami, nebo jestli máte tu partičku dobrých filáků, se kterýma felíte a tenhle ten pocit nemáte. Napište mi to na 724-634-634.
1: Za chvilku Next Beat. Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
14: Fajn Radio.

čtvrteční večer na Fajnu, aktuálně máme 18 hodin 50 minut. Lidi, pojďme se vrátit zpátky k tématu. Já jsem se vás ptal, jestli se cítíte sami v téhletý nesmyslný době sociálních sítí, anebo jestli máte nějakou filáckou partičku. První zprávu máme od Kai, ta napsala: já mám pocit, že se s lidma píšu nonstop, ale reálně se s někým vidím jednou za měsíc. To docela sedí. Matěj napsal: já mám naštěstí svoji partu už od základky, bez ní bych si nedokázal představit život. No, já už si tady jenom povídám takhle s lidma do mikrofonu. Doufám, že mě aspoň někdo poslouchá. Veď, mami. Čau. Hi everybody, this is Damiana David. Yeah. This is my song with Nile Rodgers.

0: Olivia Rodrigo nám zakončuje první hodinku Next Beatu. Pojďte se mnou do tý druhý. To začne klasicky podle vás, takže vy diktujete, já hraju. Je to jasný? 724 634 634. To je to číslo.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Fajn Radio. Fajn.
7: Sleduj nás na TikToku.

0: Sindrou, a Indrou.
1: Startuje druhá hodinka Next Beatu a já klasicky právě teď mažu náš aktuální playlist a nechám, nebo takhle, budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Vemte do ruky mobil, můžete mi psát na WhatsApp, na iMessage, zprávy nebo na Instač fajnu a nebudeme to zdržovat. Před námi je odpočet na 30 sekund a ten startuje právě, třeba právě teď.
0: 10 minut for you. 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: OK, už to tiká a ono to už je cinka. První tady máme od Peti, Kato a John, Turn the Lights Off, OK. Hned potom tady máme promo bez vaceru Káju, Rockstar. Tak jo, co tam dáme do třetice? Máme posledních pár sekund, 724-634-634 a teď tady toho mám hned několik, jste absolutní borci. Jenda z Brna píše Rock Dead Body. Tak jo, chtěli jste to, máte tu mít, píšte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

co vy diktujete. DaBaby, Roderich a Rockstar. Tohle to je fajn. 10minutovka podle vás. Před náma je třetí track v pořadí. Justin Timberlake a Rock Your Body. A hned potom nás čeká velký finále 10 Minutes For You. Takže právě teď vytážejte číslo 724-634-634. Mám tady pro vás tři tracky z těch dalších, o kterých jste si psali. A jenom ten nejrychlejší, který se právě teď dovolá, tak bude moci rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10minutovku zakončíme. 724-634-634. 10 minutes for you.

0: Timberlake nám právě teď dohrává na fajnu. Před náma je velký finále 10 minutes for you. Jako první se dneska dovolala Vicky. Čau Vicky.
1: Ahoj.
0: Tak jaký jsi měla dneska den?
1: Ale dobrý, dopoledne to bylo takový sklidu, jsem byla doma a teďka rozvážím Bolta, takže pracuju.
0: OK, rozvážíš Bolta jako jídlo nebo lidi?
1: Jídlo.
0: Tak to tě asi dneska večer ještě využiju. Ale natrefila jsi dneska na někoho, kdo tě naštval, nebo jsou sami v pohodě zákazníci dneska?
1: Ale zákazníci asi v pohodě, jenom řidiči trošku neumí řídit asi.
0: Chápu. A jsou to zákazníci, na který dlouho čekáš, nebo jsou dneska v pohodě a jsou třeba připravený ještě dřív, než tě vůbec na to místo dorazíš?
1: Díl čekám.
0: Chápu, to je asi ve většině případek, že jo?
1: Bohužel.
0: Tak se polepšete lidi, vy všichni se to slyšíte. Ale před náma jsou 3 tracky, jsi na to ready?
1: Jasný.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Velký old school od Justina Biebera, ale track, který zpátky vyletěl po Coachelle, Beauty and the Beat. Dáme si dvojku, taky trošku starší track. David Guetta, Would I Lie to You. A mám tady ještě třetí variantu, novější song od Sombra. Back to Friends. Dneska je to jenom zahraniční souboj, je to, Vicky, jenom na tobě.
1: Je to těžký, ale
0: chápu.
1: Dlouho jsem neslyšela dvojku, takže bych dala dvojku.
0: OK, a někdo, komu bys to pro dnešní večer poslala?
1: Asi všem, co poslouchají teďka.
0: Pecka, tak vám děkuju a ať tě žádný zákazníci nezlobí.
1: Díky.
0: Krásný večer, ať to jezdí, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Wow, Marie April, nezvládám. V 19 hodin, 19 minut, tohleto je fajn. A lidi, my tady samozřejmě milujeme ty nejnovější studie. A podle nejnovější studie 74% holek a 64% kluků bylo za poslední rok skoro na žádném rande. Jakože žádný randíčko. A mě to vlastně nepřekvapuje, protože dneska se všichni chtějí seznamovat, ale nikomu se potom nechce psát první. Na Tinderu, tak tam swipeuješ tak jako 2 hodiny doleva, doprava a stejně když si dáte doprava meč, tak skončíte u konverzace čau a to je konec. A do toho jsou lidi víc vybíraví, víc unavený a upřímně pozvat dneska někoho na rande, tak to taky není úplně nejlevnější. Takže nakonec zůstaneme sami a on si to stejně člověk, že jo, nejlíp to sám. Chápeme se. Lidi, dejte mi vědět, jak to máte vy. Kolik rande jste tak zažili za poslední dobu, jestli jste vůbec nějaký zažili. Klidně se o něm svěřte víc, pokud na to máte. Napište mi to na 724-634-634. Už za chvilku Next Beat.
1: Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
0: Fajn Radio. Next generation.
3: Next generation.

Dáváte si fajn ve čtvrtek 14. května za Mikem Jindra. Pojďme se vrátit k tématu. Já jsem se vás ptal, jestli v dnešní době ještě vůbec randíte nebo už na to kašlete, protože podle nejnovější studie tak 74% žen a 64% mužů za poslední rok nebyli ani na jednom rande. Takový Krištof, ten mi napsal, byl jsem na Tinderu půl roku a jediný dlouhodobý vztah, co mi to dalo, tak byl s algoritmem. Jo, tak to docela sedí.

0: Dáváte si fajn ve čtvrtek v 19 hodin 39 minut a lidi, aktuální snímek o Michael Jacksonovi. Michael už má za sebou 500 milionů dolarů vydělaných a určitě jistě překoná Bohemian Rhapsody. Každopádně teď se na internetu šíří to, co Michael během svého posledního turné jedl a překvapivě nejel úplně healthy lifestyle. Podle letových záznamů si během cestování pravidelně objednával kuře z KFCčka, bramborovou kaši, kukuřici a sušenky s jahodovým džemem. Celý to pak doplňoval máslem ve spreji, takže se ukazuje, že ten jeho zdravotní stav, tak tomu asi jídlo úplně nepřilepšovalo. No, tak ať nedopadnete jako on. Next beat.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Je, yeah, to už je 25 let.
4: Je, yeah, a pořád nás to baví.
3: Oslovte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
4: JN Interiér CZ.
3: Využijte váš prostor.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamarán.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Fajn rádio.
8: Fajn. Fajn
9: rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
10: Music. Fajn. I just love to say it.
11: Jeez.

jaru domů, jaru domů. Kdybyste to nepochopili, tak já, Jendra, se s váma loučím. Dvě hodinky Next Beatu jsou za náma, nálož tý nejnovější hudby a taky těch nejnovějších témat. Já se loučím, ale před náma Next Generation, dneska mladá, talentovaná a naprosto okouzlující Alice Way. S váma bude další hodinku tady na Fajnu, bude vám hrát svoje tracky, tracky, který má ráda, tak si to s ní rozhodně dejte. Za mě už jenom ty dvě slova. Pop!

0: Ahoj, tady Alice Way a vy posloucháte Next Generation na Fine Radio. V příštích 30 minutách vám budu pouštět moji hudební tvorbu a věci, co mě v poslední době oslovily. První skladba, co zazní, je můj nejnovější single s názvem Bruises.
1: Next Generation.

Next Generation. To byla moje nejčerstvější skladba Bruises, já jsem Ellie Sway a vy posloucháte pořád Next Generation na Fine Radio. No a když už jsme u těch nových releaseů, tak tady jsou dvě skladby, co mě z nových releaseů poslední dobou nejvíc oslovily. Tady je Charlie XCX a Kanye West. Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: To byly Charlie XCX a Kanye West. Já jsem Ellie Sway a vy posloucháte pořad Next Generation na Fine Radio. Další skladba, co zahraju, bude zase moje vlastní. Jmenuje se Soul Sellout a vypráví o temné straně hudebního průmyslu a co vše člověk musí obětovat, aby si mohl jít za svým.
0: Next Generation.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Tady Ellie Sway a právě zazněla moje skladba Soul Sellout a po ní písnička Never Felt So Alone od Labyrintha, což je pro mě osobně velká nostalgie na léto 2023. A když už jsme u té nostalgie, zahraju ještě dvě starší věci, co jsem v poslední době znovu objevila. Tady Licky Lee anebo Nelly Furtado.
0: Number one hit music station. Next generation.

To byla Nelly Furtado, já jsem Ellie Sway v pořadu Next Generation na Fine Radio a než se s váma rozloučím, zahraju ještě jednu moji skladbu na závěr. Tady je 3 AM.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: To byla moje skladba 3 AM, já jsem Ellie Sway a vy posloucháte pořad Next Generation na Fine Radio. Já se tím s vámi loučím a pokud se vám moje tvorba dnes líbila, budu moc ráda, když mě budete sledovat na Instagramu nebo TikToku, kde mě najdete jako Sway Ellie, S-W-E-I-E-L-I, nebo na Spotify jako Ellie Sway, E-L-I-S-W-E-I. Ať vám neuniknou nové releasy a já se zase budu těšit příště. Ahoj. We are
2: number one. Next Generation.
3: Number one hit music station.
0: Fine. We got that hit. Fine.

0: Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Fajn Radio.
5: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
5: YouTube,
4: TikTok,
5: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn. Fajn Radio.
4: Fajn. Vždycky hot.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl, CZ.
2: Fajn rádio.

0: hazard.cz. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Fajn Radio. Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn Rádio.
3: To

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Fajn Rádio. Instagram, YouTube, TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn.
3: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Vždycky hot,

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn rádio.
3: All the hits I wanna hear.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
0: Fajn. Next Generation.
2: Next Generation.
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Olivia.
5: It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fine.

0: získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Fajn Rádio.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Fajn Rádio.